0: a zdraví Boris Šťastný. Podnět podle něj vzešel z fotbalového prostředí. Novinka by měla zajistit i povinnost pro Národní sportovní agenturu, která by musela zřídit bezpečný digitální registr osob vyloučených z fotbalových utkání. Návrh by chtěla koalice do legislativního procesu předložit v září. Platit by mohl začít před začátkem podzimní sezóny fotbalové ligy v příštím roce. Zatím ale podle ministra není jisté, jestli stihne legislativním procesem projít. Na zákonu je ale podle Šťastného široká shoda s fotbalovým prostředím a věří, že i v rámci politické reprezentace. Připomenu, že ustavení pracovní skupiny bylo reakcí na výtržnosti fanoušků během květnového derby mezi Slávií a Spartou v Edenu. Slávia dostala kvůli fanouškům pokutu 10 milionů korun a 4 soutěžní domácí zápasy musela odehrát bez diváků. Slovenská policie překazila žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů. V případu stíhá 3 cizince. Oznámila, že je obvinila z obecného ohrožení na objednávku. 2 z nich zadrželi na Slovensku, další pak v Německu. Bližší informace o zadržených ani o hrozícím útoku slovenské policejní prezidium v tiskové zprávě neuvedlo. Hodnotu majetku ve výrobní hale na východním Slovensku, která se měla stát terčem útoku, policie odhadla na desítky milionů eur. V době připravovaného útoku by se v objektu mohlo podle policie nacházet asi 70 zaměstnanců. Pražští záchranáři se včera představili veřejnosti. Na Staroměstské náměstí v Praze ráno najelo 26 sanitek a záchranných vozů. Na místě byl i masivní zdravotnický vůz Golem. Tento speciální modul Impulzu popsal mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
1: Můžeme říkat, že je to pojízdná jednotka intenzivní péče. Ten Golem ve chvíli, kdy se plně rozvine, tak pojme až 12 pacientů, kteří jsou přímo ohroženi na životě. My je máme plně monitorované, můžeme mít na kyslíkové terapii a samozřejmě je k ním přiřazen i zdravotní. To znamená, ten Golem sám o sobě, jenom pokud mu doplňujete palivo a případně vodu, zvládne v terénu lít po neomezeně dlouhou dobu.
0: Zdravotnický vůz Golem zasahoval třeba při požáru v Hřensku. Poskytoval tam jak místo pro ošetření, tak pro zázemí zasahujících hasičů. Hranice u Aše a Saský Adorf dokončili společnou cyklostezku. Vede po zaniklé železniční trati a měří skoro 10 kilometrů.
2: Česko-německá cyklostezka láká na bývalé drážní objekty. To hlavně v Sasku. U nás ze železnice skoro nic nezbylo. A je koncipovaná nejen jako spojka mezi státy, ale i jako výletní trasa pro méně trénované cyklisty. Námaha nehrozí, kopce tu nejsou. Krajina, kterou cyklostezka vede, bývala na obou stranách nepropustnou divočinou. Teď se to především za peníze z Evropské unie mění. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Po vítězství 3-1 nad Ukrajinou si připsali do tabulky skupiny B 3. tříbodovou výhru. Teď už nemohou skončit mimo postupovou čtveřici. Ve čtvrtek budou české reprezentantky s Bulharskem hrát o co nejlepší pozici do play-off. Dnes musíme počítat s deštěm nebo přeháňkami, během odpoledne a večera může mraků ubývat a čekáme postupně i méně srážek. Naměříme kolem 20 stupňů, v jižní části území bude až 25. Zprávy končí, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se radě už nikdo nedívá.

Tak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sňal. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Studující rodiče na rodičovské mají nárok na hlídačkovné. Dávka odpovídá třetině minimální mzdy. O peníze se dá zažádat elektronicky přes systém Jenda. Letos se bude měsíčně vyplácet 7 467 korun. Jak informoval úřad práce, dávka je pro rodiče do 26 let, kteří poprvé studují vysokou nebo vyšší odbornou školu. Podpora má zabránit předčasnému ukončení studia u rodičů malých dětí. Peníze mohou využít na úhradu dětské skupiny, jeslí nebo chůvy. Za co hlídačkovné utratí, v žádosti ale uvádět nemusí. Úřadu práce musí jen doložit speciální formulář k potvrzení o studiu. Běžný doklad ze školy nebude stačit. Zemřela legenda americké country hudby Dolly Parton. Zpěvačce, autorce písní, herečce a filantropce bylo 80 let. S odvoláním na rodinu umělkyně informují o její úmrtí světové agentury. Dolly Parton ještě minulý pátek poskytla aktuální informace o svém zdraví. Podle magazínu People potvrdila, že její stav se zhoršil po smrti manžela Carla Deana v březnu loňského roku. Dolly Parton se narodila v lednu 1946 v Tennessee v chudé farmářské rodině. Za 6 desítek let své kariéry natočila na 50 studiových alb, prodala přes 100 milionů nosičů a složila na 3000 písní. K těm

0: látkových jednotek. Nasazení budou i dopravní policisté, kriminalisté a psovodi se svými služebními psy. Nezastupitelnou úlohu budou mít podle mluvčí třeba také členové antikonfliktního týmu. Kvůli důkladným bezpečnostním prohlídkám by diváci měli přijít na utkání s dostatečným předstihem. Na nohou je i plzeňská policie, ta chystá rozsáhlá bezpečnostní opatření kvůli čtvrtečnímu odvetnému utkání závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy mezi Viktorií Plzeň a Červenou zvezdou Bělehrad. Policie zdůraznila, že platí zákaz používání pyrotechniky, a to na cestu na stadion, pobyt na stadionu i na cestu zpět. Protiprávní může být i zahalování obličeje. Hodonínská zoo dnes otvírá nový vodní ráj. Pavilon akvárií nahradil původní objekt z 80. let, který před 5 lety poničilo tornádo. Ředitel zahrady Jiří Engr rozhodně nechce zůstat jen u toho.
1: Je to takový první krůček naší plánované modernizaci postupné naší zoologické zahrady. Pro nás je to za poslední roky jedna z nejvýznamnějších investičních staveb. My jsme tady pro zvířata v posledních letech neměli možnost nic tak významného udělat.
0: Dominantou vodního pavilonu jsou dvě nová akvária, do kterých se vejdou zhruba 2000 sladkovodních ryb a 35 druhů. V přízemí budovy je expozice pro veřejnost. Druhé patro patří technologiím, skladům a zázemí pro chovatele. Od září čeká všechny prvňáčky na Slovensku velká změna ve vyučování. Žáci se budou učit vyhledávat a propojovat informace, řešit problémy, pracovat v týmu a kriticky přemýšlet. Mění se i samotná role učitele, který místo přednášení učiva a diktování bude spíš průvodcem.
2: Nový štátny systém vzdelávania bol dosiaľ 3 roky dobrovoľný. Od tohto školského roka je povinný. Žiaci majú byť počas vyučovania aktívnejší. Pribúdajú nové formy, napríklad ranné kruhy, blokové či zážitkové vyučovanie. Jednej téme sa deti môžu venovať na viacerých predmetoch. Vyučovacia hodina nemusí mať vždy presne 45 minút. Zmeny sa zavádzajú postupne od prvého ročníka. Každý ďalší školský rok sa pridá ďalší ročník. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Dnes čekáme hlavně mraky, ty budou i přeháňkové nebo dešťové. Postupně může srážek ubývat a sluníčko se prosadí víc. V jižní části území můžeme naměřit až 25 stupňů, jinak bude většinou mezi 17 a 22. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak větmi povětřím. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů.

mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář.

0: Pyrotechniku na stadionech by si fanoušci mohli do budoucna pečlivěji rozmýšlet. Její použití by místo přesupku totiž nově mohlo být trestným činem. Po jednání pracovní skupiny bezpečí na stadionech v Poslanecké sněmovně to novinářům řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Podnět podle něj vzešel z fotbalového prostředí. Novinka by měla zajistit i povinnost pro Národní sportovní agenturu, která by musela zřídit bezpečný digitální registr osob vyloučených z fotbalových utkání. Návrh by chtěla koalice do legislativního procesu předložit v září. Platit by mohl začít před začátkem podzimní sezóny fotbalové ligy v příštím roce. Zatím ale podle ministra není jisté, jestli stihne legislativním procesem projít. Na zákonu je ale podle Šťastného široká shoda s fotbalovým prostředím a věří, že i v rámci politické reprezentace. Připomenu, že ustavení pracovní skupiny bylo reakcí na výtržnosti fanoušků během květnového derby mezi Sláví a Spartou v Edenu. Slávia dostala kvůli fanouškům pokutu 10 milionů korun a 4 soutěžní domácí zápasy musela odehrát bez diváků. Slovenská policie překazila žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů. V případu stíhá 3 cizince. Oznámila, že je obvinila z obecného ohrožení na objednávku. 2 z nich zadrželi na Slovensku, další pak v Německu. Bližší informace o zadržených ani o hrozícím útoku slovenské policejní prezidium v tiskové zprávě neuvedlo. Hodnotu majetku ve výrobní hale na východním Slovensku, která se měla stát terčem útoku, policie odhadla na desítky milionů eur. V době připravovaného útoku by se v objektu mohlo podle policie nacházet asi 70 zaměstnanců. Pražští záchranáři se včera představili veřejnosti. Na Staroměstské náměstí v Praze ráno najelo 26 sanitek a záchranných vozů. Na místě byl i masivní zdravotnický vůz Golem. Tento speciální modul Impulzu popsal mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
1: Můžeme říkat, že je to pojízdná jednotka intenzivní péče. Ten

0: Letní trasa pro méně trénované cyklisty. Námaha nehrozí, kopce tu nejsou. Krajina, kterou cyklostezka vede, bývala na obou stranách nepropustnou divočinou. Teď se to především za peníze z Evropské unie mění. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Po vítězství 3-1 nad Ukrajinou si připsali do tabulky skupiny B třetí tříbodovou výhru. Teď už nemohou skončit mimo postupovou čtveřici. Ve čtvrtek budou české reprezentantky s Bulharskem hrát o co nejlepší pozici do play-off. Dnes musíme počítat s deštěm nebo přeháňkami, během odpoledne a večera může mraků ubývat a čekáme postupně i méně srážek. Naměříme kolem 20 stupňů, v jižní části území bude až 25. Zprávy končí, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

do naší ulice auta a popílek, přiletěl motýlek 17 let. Pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek ještě jsem neviděl, já ani svět. Všem klukům z ulice oči jen svítily, motýlka chytali snílci i rváči, s každým z nich posedili.

z naší ulice, auta a popílek, odletěl motýlek, 18 let. Bylo nám do smutku pro těch pár křídel.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 5.
1: Studující rodiče na rodičovské mají nárok na hlídačkovné. Dávka odpovídá třetině minimální mzdy. O peníze se dá zažádat elektronicky přes systém Jenda. Letos se bude měsíčně vyplácet 7 467 korun. Jak informoval úřad práce, dávka je pro rodiče do 26 let, kteří poprvé studují vysokou nebo vyšší odbornou školu. Podpora má zabránit předčasnému ukončení studia u rodičů malých dětí. Peníze mohou využít na úhradu dětské skupiny, jeslí nebo chůvy. Za co hlídačkovné utratí, v žádosti ale uvádět nemusí. Úřadu práce musí jen doložit speciální formulář k potvrzení o studiu, běžný doklad ze školy nebude stačit. Zemřela legenda americké country hudby Dolly Parton. Zpěvačce, autorce písní, herečce a filantropce bylo 80 let. S odvoláním na rodinu

0: Hrála si také v několika filmech.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Policie zaměstnává fotbalový program. Kvůli čtvrtečnímu zápasu Evropské konferenční ligy chystá četná bezpečnostní opatření. Duel Jablonce se skotským Glasgow Rangers vyhodnotila jako velmi rizikové. Na webu policie o tom informovala regionální mluvčí. Jablonec bude v odvetě závěrečného předkola dotahovat jednobrankové manko z prvního duelu. Na veřejný pořádek budou dohlížet policisté z pořádkových jednotek. Nasazení budou i dopravní policisté, kriminalisté a psovodi se svými služebními psy. Nezastupitelnou úlohu budou mít podle mluvčí třeba také členové antikonfliktního týmu. Kvůli důkladným bezpečnostním prohlídkám by diváci měli přijít na utkání s dostatečným předstihem. Na nohou je i plzeňská policie, ta chystá rozsáhlá bezpečnostní opatření kvůli čtvrtečnímu odvetnému utkání závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy mezi Viktorií Plzeň a Červenou zvezdou Bělehrad. Policie zdůraznila, že platí zákaz používání pyrotechniky, a to na cestu na stadion, pobyt na stadionu i na cestu zpět. Protiprávní může být i zahalování obličeje. Hodonínská zoo dnes otvírá nový vodní ráj. Pavilon akvárií nahradil původní objekt z 80. let, který před 5 lety poničilo tornádo. Ředitel zahrady Jiří Enger rozhodně nechce zůstat jen u toho.
2: Je to takový první krůček naší plánované modernizaci postupné naší zoologické zahrady. Pro nás je to za poslední roky jedna z nejvýznamnějších investičních staveb. My jsme tady pro zvířata v posledních letech neměli možnost nic tak významného udělat.
0: Dominantou vodního pavilonu jsou dvě nová akvária, do kterých se vejdou zhruba 2000 sladkovodních ryb a 35 druhů. V přízemí budovy je expozice pro veřejnost, druhé patro patří technologiím, skladům a zázemí pro chovatele. Od září čeká všechny prvňáčky na Slovensku velká změna ve vyučování. Žáci se budou učit vyhledávat a propojovat informace, řešit problémy, pracovat v týmu a kriticky přemýšlet. Mění se i samotná role učitele, který místo přednášení učiva a diktování bude spíš průvodcem.
3: Nový štátny systém vzdelávania bol dosiaľ 3 roky dobrovoľný. Od tohto školského roka je povinný. Žiaci majú byť počas vyučovania aktívnejší. Pribúdajú nové formy, napríklad ranné kruhy, blokové či zážitkové vyučovanie. Jednej téme sa deti môžu venovať na viacerých predmetoch. Vyučovacia hodina nemusí mať vždy presne 45 minút. Zmeny sa zavádzajú postupne od prvého ročníka. Každý ďalší školský rok sa pridá ďalší ročník. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Dnes čekáme hlavně mraky, ty budou i přeháňkové nebo dešťové. Postupně může srážek ubývat a sluníčko se prosadí víc. V jižní části území můžeme naměřit až 25 stupňů, jinak bude většinou mezi 17 a 22. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: Český impuls. Zprávy v 6.
1: Pyrotechniku na stadionech by si fanoušci mohli do budoucna pečlivěji rozmýšlet. Její použití by místo přestupku totiž nově mohlo být trestným činem. Po jednání pracovní skupiny bezpečí na stadionech v Poslanecké sněmovně to novinářům řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Podnět podle něj vzešel z fotbalového prostředí. Novinka by měla zajistit i povinnost pro Národní sportovní agenturu, která by musela zřídit bezpečný digitální registr osob vyloučených z fotbalových utkání. Návrh by chtěla koalice do legislativního procesu předložit v září. Platit by mohl začít před začátkem podzimní sezóny fotbalové ligy v příštím roce. Zatím ale podle ministra není jisté, jestli stihne legislativním procesem projít. Na zákonu je ale podle Šťastného široká shoda s fotbalovým prostředím a věří, že i v rámci politické reprezentace. Připomenu, že ustavení pracovní skupiny bylo reakcí na výtržnosti fanoušků během květnového derby mezi Slávií a Spartou v Edenu. Slávia dostala kvůli fanouškům pokutu 10 milionů korun a 4 soutěžní domácí zápasy musela odehrát bez diváků. Slovenská policie překazila žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů. V případu stíhá 3 cizince. Oznámila, že je obvinila z obecného ohrožení na objednávku. 2 z nich zadrželi na Slovensku, další pak v Německu. Bližší informace o zadržených ani o hrozícím útoku slovenské policejní prezidium v tiskové zprávě neuvedlo. Hodnotu majetku ve výrobní hale na východním Slovensku, která se měla stát terčem útoku, policie odhadla na desítky milionů eur. V době připravovaného útoku by se v objektu mohlo podle policie nacházet asi 70 zaměstnanců. Pražští záchranáři se včera představili veřejnosti. Na Staroměstské náměstí v Praze ráno najelo 26 sanitek a záchranných vozů. Na místě byl i masivní zdravotnický vůz Golem. Tento speciální modul Impulzu popsal mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
2: Můžeme říkat, že je to pojízdná jednotka intenzivní péče. Ten Golem ve chvíli, kdy se plně rozvine, tak pojme až 12 pacientů, kteří jsou přímo ohroženi na životě. My je máme plně monitorované, můžeme mít na kyslíkové terapii a samozřejmě je k ním přiřazen i zdravotník. To znamená, ten Golem sám o sobě, jenom pokud mu doplňujete palivo a případně vodu, zvládne v terénu lít po neomezeně dlouhou dobu.
1: Zdravotnický vůz Golem zasahoval třeba při požáru v Hřensku. Poskytoval tam jak místo pro ošetření, tak pro zázemí zasahujících hasičů. Hranice u Aše a Saský Adorf dokončili společnou cyklostezku. Vede po zaniklé železniční trati a měří skoro 10 kilometrů.
3: Česko-německá cyklostezka láká na bývalé drážní objekty. To hlavně v Sasku. U nás ze železnice skoro nic nezbylo. A je koncipovaná nejen jako spojka mezi státy, ale i jako výletní trasa pro méně trénované cyklisty. Námaha nehrozí, kopce tu nejsou. Krajina, kterou cyklostezka vede, bývala na obou stranách nepropustnou divočinou. Teď se to především za peníze z Evropské unie mění.

0: Budová.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Takové byly zprávy v 6, před námi je středa 26. srpna. Adam Kořica přeje hezké ráno a taky pohodový poslech u naší muziky let 60. až 80. Začínáme Marcelou Holanovou písničkou Ráno.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Středa, 26. srpen, máme po 6. do 6:30 se můžeme těšit na Karla Gotta, písničku Život je bílý dům, která zazněla v muzikálu Starci na chmelu. Za malou chvíli startuje naše letní kino.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Komik Felix Holzman nám dá lekci společenské konverzace, a to v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. S cestovatelem Jirkou Kolbabou se vydáme za zlatem do jihoafrického Johannesburgu. Jak to chodí v ještě funkčních dolech, uslyšíme o 2:30. Písničky s ženskými jmény, tak ty nabídnu v rámci naší první ranní středeční hudební dvojice, a to po 6:30. Teď už letní kino a v něm Karel Gott.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, středa 26. srpen, do půl sedmé ještě určitě Petra Černocká, písnička Koukej, se mnou si píseň Broukej. Skladbu Šaty z šátků Lešek Semelka složil pro Karla Gotta. Dnes půl dvanácté nám řekne, proč si nakonec nahrávku nechal pro sebe. A to v hudebním kalendáři, ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého Impulsu.
2: Někdy má osud jiné plány nejenom s lidmi, ale také písničkami. Vyprávět by o tom mohl Lešek Semelka u písničky Šaty z šátků. Kdo si tuhle písničku u Leška objednal, proč ji nakonec nespíval a jak velké ztráty byly vykompenzovány úspěchem tohoto songu, se dozvíte v hudebním kalendáři tuto středu o půl dvanácté. Těší se na vás Lešek Semelka a Zdeněk Sekanina.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V Teď je výhodně. Vždycky.
4: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
8: Je, schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: baba hu ba hu ba hum ba ba hu hum ba ba hu ba hu ba hum ba ba hu hum ba ba hu ba hu ba hum ba ba hu hum ba ba hu ba hu ba hu.
1: Někdy doháčí kráčet brnění, má na něm rádoby erb. Když není uhozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné erb, tak ten si říká o malheur.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě jsou zprávy a taky předpověď počasí a po půl sedmé naše další muzika 60. až 80. Iveta Bartošová, také Valdemar Matuška společně s Karlem Štědrým, ze všeho nejdřív Lenka Filipová, skladba Až to bude mít. Teď už ale předávám slovo do naší redakce.
1: Pěkné ráno. Ve věku 80 let zemřela americká country zpěvačka, autorka písní a herečka Dolly Parton. Sněmovna bude pokračovat v projednávání sporné vládní novely k veřejným rozpočtům, kterou vetoval prezident Pavel. Jihočeský hejtman Kuba se stal členem dozorčí rady budějovického Budvaru. Velitel kurdských syrských demokratických sil oznámil jejich rozpuštění a plné začlenění do státních institucí. A české volejbalistky si na mistrovství Evropy zajistili výhrou 3-1 nad Ukrajinou osmifinále. A dneska hlavně na severu zaprší, na jihu bude i slunečno. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu republiky až 25. Od mikrofonu se loučí Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Kup mi den, kup mi noc.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: To je Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po půl sedmé, na řadě je naše první ranní středeční hudební dvojce a ta nám nabídne písničky s ženskými jmény. Čeká nás Babeta Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra a pak nás také nemine Diana Standy Hloška a Petra Kotvalda. Tady je naše muzika let 60. až 80. Přeji pohodový poslech a taky hezké středeční ráno s datem 26. srpna.
1: Hudební dvojice
2: Aneb, jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

tak za to dá, že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nezkuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Není až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.

rychlejše, až pozná svět. Přijde na to, že je čas domů svět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá. Že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Ten je až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

střídní rákosku. A mě můj ty bože baví to, že není ta babeta, že bude byta. Babeta šla do světa a vrátí se zpět. Možná za 7, možná za 8, anebo za 50.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké středeční ráno, 26. srpen, blíží se nám 7. hodina. My si do zpráv celou ještě určitě zahrajeme další muziku let 60. až 80. Těšit se můžeme na Petra Reska, písničku Tulák po hvězdách. 734-787-981, to je číslo k nám na našem WhatsAppu, případně prostřednictvím klasické SMS zprávy. Vy můžete dát vědět, do jakého rána jste se probudili. Zajímá mě, jak to vás teď vypadá s teplotou, zdali pak svítí slunce nebo je pod mrakem. To všemi můžete tedy napsat a zavysílat si společně se mnou. Já se těším na naši spolupráci.
1: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
8: Zbavte se odolných zbytků jídla a masnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Hezké ráno. Pyrotechnika na stadionech může být tabu. Její použití by se místo přestupku totiž mohlo stát trestným činem. Po jednání pracovní skupiny bezpečí na stadionech v Poslanecké sněmovně to řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Podnět podle něj vzešel z fotbalového prostředí. Kromě zpřísnění trestů by se měl zavést i digitální registr osob vyloučených z návštěv stadionů. Zemřela legenda americké country Dolly Parton. Za 60 let své kariéry natočila na 50 studiových alb, prodala přes 100 milionů nosičů a složila na 3000 písní. K těm nejznámějším patří Jolene nebo I Will Always Love You. Byla držitelkou několika cen Grammy a zahrála si také v několika filmech. Zahrádkáři, aby podali žalobu na sucho. Na jihu a východě Moravy teď sklízejí polorané brambory. Ty jsou daleko nejmenší za desítky let.
2: Pěstitelé brambor od Břeclavi po Zlíny jenom kulí oči a to jim ještě nevěří. Tak miniaturní úrodu z důlků plných prachu si snad nepamatují. Důvod je jasný. I tak odolná okopanina potřebuje vodu a to bylo úplně nejméně za poslední roky. Trable pěstitelské se přenášejí ze zahrad drobných samozásobitelů i na pole. Větší hráči v zemědělství se budou muset vypořádat s menšími výnosy kukuřice a jistě také cukrové řepy. Jan Čada, Zlínský kraj.
1: A české volejbalistky mají na evropském šampionátu jistou účast v osmifinále. Zajistili si ji v Brně výhrou 3-1 nad Ukrajinou. Zítra budou české reprezentantky s Bulharskem hrát o co nejlepší pozici do play-off. A ještě počasí. Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na jihozápadě i polojasno. Hlavně na severu bude pršet, na jihu může být i slunečno. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu republiky až 25. Se zprávami se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 2 minuty po 7 hodině, vítá se Adam Kuřica, přeji hezké středeční ráno s datem 26. srpna. Muzika let 60. až 80. je opět nachystaná. Duet Láska prý, Karel Černoch, Petr Dvorský. A v rámci ranního tématu se zaměříme na to, co vám vykouzlí úsměv za volantem. Více za malou chvíli.

0: Za 3:15 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, středa 26. srpen. Přeji hezké ráno. Za malou chvíli Michal David, písnička Zabitej čas z filmu Láska z pasáže. Takhle bude znít naše letní kino. Dobré ráno z Krasic přeje paní Helča, která hlásí zataženo, celou noc v Krasicích pršelo. Paní Helča naměřila 13 stupňů a 16 stupňů hlásí do rádia pan Zbyněk z Nivnice. 734-787-981, napište mi na náš WhatsApp, případně pošlete klasickou SMSku i vy, do jakého rána jste se probudili.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Karel Zich, písnička Máš chuť majoránky. Na své si přijdou příznivci Českého Elvise Presleyho, a to v rámci naší první ranní středeční impulzové krabičky. Více prozradí Lucka Vondráčková po 7:30. Také uslyšíme televizní tipy kolegy Saši Hemaly. Vysílat se budou o 12:30. České prázdniny s rádiem Český impuls jsou v posledním týdnu a za tu dobu jsme toho spolu hodně projeli. Co je důležité, že vy, naši posluchači, vždy jezdíte s úsměvem, a mě zajímá, co vám za volantem vykouzlí právě úsměv a zaručeně zlepší náladu. 604-111-211, to je číslo k nám. My se těšíme na vaše první reakce. Ty nás čekají zhruba za takových 6-7 minut, za 2:15 středa 26. srpen, a teď už naše letní kino, ve které máme Michala Davida.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dobré ráno, středa, 26. srpen, blíží se 7:30, kolegyně Martina Kroa už chystá rychlý přehled zpráv. České prázdniny s naším rádiem jsou v posledním týdnu a za tu dobu jsme to spolu hodně projeli a já se ptám v rámci ranního tématu, co vám za volantem vykouzlí úsměv a zaručeně zlepší náladu? Máte před jízdou nějaký rituál, oblíbená písnička jako start, správná káva v držáku? Co vám za volantem nejvíc zlepší náladu? Prázdná se silnice, zelená na semaforu, dobrá zpráva z rádia nebo písnička, u které se prostě musí zpívat. Co za muziku posloucháte, když zrovna nezapnete naše rádio? Máte cestovní playlist nebo necháváte hrát, co přijde?
1: A víte, co, jste skvělí. A přesně to mi vykouzlí každý den, když sednu do auta, úsměv na tváři. Děkuju vám, že jste. Buďte pořád tak skvělí a i vám přeju krásný ráno, tak jako vy ho přejete nám každý den.
0: Budeme se snažit i nadále. Děkujeme za hezká slova. 64111211, to je číslo k nám. Co vám za volantem vykouzlí úsměv a zaručeně zlepší náladu? Vy nám toho můžete říci. Já teď už muzika let 60. až 80.
2: Hudební kalendář Českého impulzu.
3: Někdy má osud jiné plány nejenom s lidmi, ale také písničkami. Vyprávět by o tom mohl Lešek Semelka u písničky Šaty z šátků. Kdo si tuhle písničku u Leška objednal, proč ji nakonec nespíval a jak velké ztráty byly vykompenzovány úspěchem tohoto songu, se dozvíte v hudebním kalendáři tuto středu o 11:30. Těší se na vás Lešek Semelka a Zdeněk Sekanina.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: půl osmé, Český Impuls, rádio pro radost ze života. Dobré ráno, přímo z Jičína nám přeje za volantem pan Jiří, který hlásí zataženo 17 stupňů, a také se nám ozvala z Velkých Karlovic paní Eva, která hlásí pod mrakem a 15 stupňů. Děkuji za spolupráci, další vaše zprávy sbírám na našem WhatsAppu anebo prostřednictvím klasické SMS zprávy. Číslo je stejné 734787981, určitě napište i vy a zapojte se do ranního vysílání tady na rádiu Český Impuls. Minuta po půl osmé, naproti mě už nedočkavá Martina Kroha, která si pro nás přichystala zprávy. Martino, já vím, že se vždycky jako vykecávám, ale teď už ti pouští mikrofon a je to tvoje. Ještě dodám tedy, že za malou chvíli Dalibor Janda.
1: Dobré ráno. Po krátkém boji s rakovinou zemřela v 80 letech americká zpěvačka Dolly Parton. Z rekordního podvodu v Hradci Králové policie zajistila asi 5 milionů korun. Dozorčí rada Českých drah bude dnes řešit, proč ředitel Krapinec vrátil svou bezpečnostní prověrku. Imigrační agenti v USA v červenci zatkli skoro 50 tisíc osob. To je nejvíc od návratu prezidenta Trumpa. A tenisté Menšík s Muchovou postoupili do semifinále mixu na US Open. Na severu dnes bude pršet, na jihu může být i slunečno. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu republiky až 25. Se zprávami se loučí Martina Kroa.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kniha vázaný v kůži. Kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Lucie Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
1: Nejkrásnější písnička od Karla Zicha je podle mě Máš chuť majoránky. Hudbu složil můj táta Jiří Vondráček a když budete dávat bedlivý pozor, tak při sledování snowboardiáků uslyšíte, jak si přesně tuhletu písničku zpívá Jiří Langmajer ve sprše.
2: Oči do kořán a v těch očích tání vešla jsi do mých bran, já tě pozval dál, jenže od těch chvil

0: Zdravím vás z našeho rádia, přeji hezké ráno, středa 26. srpen, doufám, že máte příjemné ráno, přeji se vám dobře. Zdravím vás z našeho rádia, středa 26. srpen, blíží se 8. hodina, doufám, že máte fajn ráno s naším rádiem. České prázdniny jsou v posledním týdnu, za tu dobu jsme toho spolu projeli hodně a co je důležité, vy, naši posluchači, jezdíte s úsměvem a nás zajímá, co vám za volantem vykouzlí úsměv a zaručeně zlepší náladu. Máte před jízdou nějaký rituál, oblíbená písnička jako start, správná káva v držáku, co vám za volantem nejvíc zlepší náladu, prázdná silnice, zelená na semaforu, dobrá zpráva z rádia nebo písnička, o které se prostě musí zpívat?
1: Úsmev na tváři mi vyčaruje predsa to, čo každému jednému šoférovi, či už diaľkovej dopravy, alebo meskej, alebo prímeskej, alebo len ktorý idú kúsoček. Predsa D1, Brno-Praha, Praha-Brno, keď sa dá Brno predsa prejsť bez kolón, že to ozaj prefičíte.
2: Úsmev na tváři mi vykouzlí hezká písnička.
0: Že jste to vy, tak posílám další hity let 60. až 80. a 8 potom nejnovější zprávy. Přeji hezké ráno.
3: No tak pojď zapel!
4: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
3: Tak dobře.
4: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
5: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
4: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov. Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
11: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
12: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
13: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde se duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
2: Dobré ráno. Smutná zpráva přišla v noci na dnešek z Ameriky. Po krátkém boji s rakovinou zemřela americká legenda country Dolly Parton. Zpěvačka odešla ve věku 80 let. Americká zpěvačka Dolly Parton zemřela včera v poklidu v nemocnici ve městě Nashville v Tennessee. V posledních měsících se potýkala s mnoha zdravotními problémy. Ještě v pátek potvrdila, že její stav se zhoršil po úmrtí manžela Karla Deana před rokem a půl. Rodačka z Tennessee za svou kariéru natočila na 50 studiových alb a složila asi 3000 písní. Mezi nejznámější patří Jolene.

0: a nebo píseň I Will Always Love You, která se stala obrovským hitem hlavně v podání Whitney Houston. Na zesnulou Dolly Parton s obrovským obdivem vzpomínají i nejposlouchanější zpěvačka současnosti Taylor Swift a nebo třeba Beyoncé. Prezident Trump oznámil, že na počest Dolly Parton budou spuštěny americké vlajky na půl žardi. Liberecký kraj chce mít ještěd na seznamu UNESCO. Krajští zastupitelé rozhodli o tom, že o zapsání horského hotelu a vysílače požádají Ministerstvo kultury. Zároveň souhlasili s pokračováním přípravy projektu rekonstrukce cenné budovy a vedením projektu pověřili ředitele Severočeského muzea v Liberci Jiřího Kříčka. Ten se ještědu dlouhodobě věnuje.
1: Nabídl jsem svoje služby Libereckému kraji, protože se ještědem zabývám už nějakých 20 let a v Severočeském muzeu se nám podařilo několik projektů, které se úzce týkaly ještědu, byly to opravdu jako krásné výstavy, publikace.
0: Ještěd je českou stavbou století. Hyperboloid vysoký 94 metrů unikátním způsobem slučuje funkci vysílače, hotelu a restaurace. Základní kámen byl slavnostně položený před 60 lety v červenci 1966. V provozu je budova od roku 1973. Velké neštěstí postihlo porodnici v pákistánském Islamabadu. Při požáru tam zemřelo 15 novorozenců. Podle agentury Reuters byla příčinou tragédie závada na klimatizaci. A tenisté Menšík a Muchová pokračují v krasojízdě na US Open. Postoupili do semifinále smíčené čtyřhry, když porazili domácí dvojici Paul Navarová. Ve čtvrtfinále naopak dohrála Kateřina Siniaková, která s Britem Patenem prohrála s francouzsko-ukrajinským manželským párem Monfils Svitolinová. A dnešní počasí bude především upršené, a to hlavně na severu. Na jihu se může objevit i sluníčko. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu republiky až 25 a na horách kolem 14. To je ze zpráv všechno, loučí se s nimi Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 8 hodině, zdraví vás Adam Kořica, středa 26. srpen, svátek slaví pánové se jménem Luděk a teď už Josef Laufer, písnička S Bohem lásko, já jedu dál, dobré ráno.

české písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.

0: Za 2 minuty, 8:45, posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli naše další česká muzika, let 60. až 80. Juraj Kukura, písnička a Sexem z filmu Trhák.
1: Dnes na Českém Impulsu.
0: Večer na nás čekají hudební žánry, jakými jsou country, folk a tramská muzika. Startujeme po 19. hodině. Na Facebooku sbíráme fotky letních šatů. Šaty z šátků, písnička Aleška Semelky, kterou dnes se představíme od kořenů v hudebním kalendáři. A to o 11:30 na našem rádiu nás přiměla k tomuto facebookovému příspěvku. Tak budeme rádi, když nám vyfotíte svoje letní kousky. www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Písničky podle Slovenska. Českého slovníku, ty nabídnu v rámci naší další hudební dvojce. Můžu prozradit, že zazpomínáme na Michala Dočolomanského, více po 8:30. Teď už letní kino a v něm Juraj Kukura.

0: Středa, 26. srpen, přeji hezké ráno, blíží se nám 8:30 do zpráv s kolegyní Martinou Krová. Za malou chvíli další muzika let 60. až 80. a taky ranní téma. České prázdniny s naším rádiem jsou v posledním týdnu a za tu dobu jsme toho spolu projeli hodně a důležité je, že vy, naši posluchači, vždy jezdíte s úsměvem a mě zajímá, co vám za volantem vykouzlí úsměv a zaručeně zlepší náladu.
1: No, možná to někomu bude připadat zvláštní, ale mě asi nejvíc potěší, když mě čeká nějaká opravdu dlouhá cesta, několik set kilometrů, tak mě potěší, když prší, sněží, je to málo, protože za mě nejhorší, co se mi může stát, je dlouhý slunný den, kdy prostě jenom civíte před sebe a jedete stovky kilometrů a neděje se nic, co by nějakým způsobem narušilo tu monotónnost té cesty.
2: Jedu s úsměvem i v zácpě.
0: Paráda, pozdravujeme, šťastně dojeďte, co vy, máte před jízdou nějaký rituál, oblíbená písnička jako start, správná káva v držáku, co vám za volantem nejvíce zlepší náladu, prázdná silnice, zelená na semaforu, dobrá zpráva z rádia, nebo písnička, o které se prostě musí zpívat. 604 111 211, to je číslo k nám, těšíme se na vaše další reakce.
3: Hudební kalendář Českého impulzu.
4: Někdy má osud jiné plány nejenom s lidmi, ale také písničkami. Vyprávět by o tom mohl Lešek Semelka u písničky Šaty z šátků. Kdo si tuhle písničku u Leška objednal, proč ji nakonec nespíval a jak velké ztráty byly vykompenzovány úspěchem tohoto songu, se dozvíte v hudebním kalendáři tuto středu o 11:30. Těší se na vás Lešek Semelka a Zdeněk Sekanina.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
10: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.

0: 9. posloucháte Český Impulse Radio pro radost ze života, středa 26. srpen. Já vám přeji hezké ráno, stejně jako paní Dáša z Mětiše od Řípu, která hlásí 15 stupňů a po dešti. Teď už kolegyně Martina Kroa a rychlý přehled zpráv a po ní Michal David, skladba Perpetuum mobile.
1: Dobré ráno. V Bezvěrově na Plzeňsku schořily 4 rodinné domy. Hlavní tah na Karlovy Vary je kvůli zásahu hasičů zavřený. Ve věku 80 let zemřela americká country zpěvačka, autorka písní a herečka Dolly Parton. Sněmovna bude pokračovat v projednávání sporné vládní novely k veřejným rozpočtům, kterou vetoval prezident Pavel. Požár v plynárenském závodě v ruské Amurské oblasti zabil nejméně 7 lidí, včetně 6 Číňanů. A české volejbalistky si na mistrovství Evropy zajistili výhrou 3-1 nad Ukrajinou v osmifinále. A dnešek bude převážně upršený, nejvyšší teploty 17 až 25 stupňů. Od krátkých zpráv se loučí Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší jen k Lady Karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 4 minuty, 9:15 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, středa, 26. srpen, přeji hezké ráno. Na řadě je naše další hudební dvojce a ta nám tentokrát spojila písničky podle slovensko-českého slovníku. Čeká nás Michal Dočolomanský, skladba Lúbim ťa, a pak nás také nemine Ladislav Štajdl a ekvivalent český nahrávka Miluji tě. Dnes je to 18 let, co nás pan Michal Dočolomanský opustil. Pojďme teď na něj společně zaspomínat. Máme za 9:03. Přeji hezké ráno.
1: Hudební dvojice
2: aneb dva jsou víc než jeden.
3: Ty spíš ponorená do snu, čo bludí sem a tam. Je noc a padá dážď. Iba já tu bdiem a rozmýšlám. Aj o tom, čo jsme prežili. Aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj lehučký dých. Poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si. Viem, čomu sa smeješ. I čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa. Tak veľmi, ako ľúbiť viem. Ty si šťastie mojich dní.

0: Středa, 26. srpen, zdravím vás z našeho rádia, blíží se 9. hodina, do zpráv s kolegyní Martinou Kroa, naše ranní téma a pak samozřejmě muzika let 60. až 80. Co vám za volantem vykouzlí úsměv a zaručeně zlepší náladu, udělá vám největší radost, to jsme zjišťovali v rámci dnešního ranního tématu. České prázdniny s naším rádiem jsou v posledním týdnu a za tu dobu jsme to spolu projeli hodně a mě zajímalo, máte před jízdou nějaký rituál, oblíbená písnička jako start, správná káva v držáku, co vám za volantem nejvíc zlepší náladu, prázdná silnice, zelená na semaforu, dobrá zpráva z rádia nebo písnička, u které se prostě musí zpívat. Co za muziku posloucháte, když zrovna nezapnete naše rádio, máte cestovní playlist nebo necháváte hrát, co přijde?
1: Co mi udělá největší radost za volantem, samozřejmě impuls a že existují ještě normální lidi na silnici při tom, co dneska panuje.
0: Pokračujeme v hudební krasvízí let 60. až 80. a v 9 zprávy ještě stále hezké ráno.
2: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách Dek. Více na Dek.cz.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
10: Pak hrnky,
9: flašky, kufříky vyměním za kuponky.
10: Škola volá!
11: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
3: Hezké ráno. Na Plzeňsku v noci na dnešek schořily 4 rodinné domy. Tragédie se stala v Bezvěrově, kudy vede hlavní tah z Plzně do Karlových Varů. Silnice je neprůjezdná a zřejmě ještě několik hodin bude. Policisté tam odklánějí dopravu na objízdné trasy. Požár je teď už pod kontrolou hasičů. Ti evakuovali 7 lidí a 2 lidé se zranili. Příčina požáru zatím není jasná. Škody se ale odhadují na asi 20 milionů korun. Přístup lidí k prevenci zůstává rozpačitý, ať už jde o běžné lékařské prohlídky nebo screeningové programy. Přes 60% Čechů přiznává, že se chystá absolvovat jen některé z nich. Vůbec na žádné nechodí každý čtvrtý. Z šetření mapujících 18 evropských zemí vyplývá, že obyvatelé Česka jsou spolu s Italy nejvybíravější ze všech. Mezi nejčastější důvody lidé zmiňují obavy, že budou muset za prohlídky platit. Prevence u praktiků, gynekologů a zubařů jsou přitom v Česku hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Imigrační agenti ve Spojených státech amerických v červenci zatkli téměř 50 tisíc lidí. Je to nejvíc za jediný měsíc od návratu prezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu. Nárůst počtu zadržených ukazuje, že Trumpova administrativa nadále prosazuje program hromadných deportací, a to i přes určitou změnu přístupu, ke které se uchýlila začátkem letošního roku. Od ostře sledovaných operací ve velkých amerických městech přešla ke způsobu zatýkání, kterým vzbuzuje menší pozornost. Prudký nárůst počtu zadržených v posledních týdnech podle agentury AP například souvisí se zatýkáním při běžných silničních kontrolách. České volejbalistky jsou na mistrovství Evropy v osmifinále. Postup si v Brně zajistili výhrou 3-1 na sety nad Ukrajinou. Ve skupině už nemůžou skončit mimo postupovou čtveřici i k radosti nahrávačky Pavly Šmídové.
4: Myslím si, že jsme prostě silou vůle to utáhli na vítězství za 3 body. Pochvala pro celý tým, ať už to byly holky na lavičce nebo začínající šestka. Prostě je to kolektivní sport a za mě je to úplně super, že si můžeme takhle pomoct vždycky na jeden bod, na dva a prostě zasloužený.
3: Ve čtvrtek budou české reprezentantky hrát s Bulharskem o co nejlepší pozici do play-off. A dnešní počasí bude občasně upršené, a to především na severu. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 14. Se zprávami se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 9:59, Martino, opět děkujeme za zprávy, budeme se na tebe těšit zase za hodinu a teď už muzika let 60. až 80. Marcela Holanová, písnička Žárlím.

0: Za minutu 9:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Já vám přeji poklidné a ničím nerušené, bezstarostné středeční dopoledne, 26. srpen. My na našem Facebooku sbíráme fotky letních šatů. Možná se ptáte, proč? Dnes nás čeká premiérový díl našeho hudebního kalendáře. Máme v něm písničku Leška Semelky, kterou dnes představíme od kořenů, a to o 11:30. Ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina. Paní Eva Mrázková nám vyfotila svoje krásné šaty, je to určitě fotka někde z dovolené, jsou bílo-růžové, děkujeme za pěkný obrázek. Paní Ivana Muslová se nám také zvětšila z dovolené v šatech květinkované, vidím tam i pěkný klobouk, který k tomu ladí, no a taky nám fotku v šatech poslala paní Jana Jeřábková, která stojí někde u stromu a má krásně rudé šaty. Tak co vy, dámy a vaše šaty, klidně se nám pochlubte se svojí sbírkou www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. A připomínám, že dnes o 11:30 nás čeká hudební kalendář, který bude o písničce Leška Semelky Šaty z šátku. 9:45 a teď už letní kino Vaby Daněk, písnička Outsider Waltz.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Někdy má osud jiné plány nejenom s lidmi, ale také písničkami. Vyprávět by o tom mohl Lešek Semelka u písničky Šaty z šátků. Zralá světlo zháří. Kdo si tuhle písničku u Leška objednal, proč ji nakonec nespíval a jak velké ztráty byly vykompenzovány úspěchem tohoto songu, se dozvíte v hudebním kalendáři tuto středu o 11:30. Těší se na vás Lešek Semelka a Zdeněk Sekanina.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4x6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
6: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.
8: Dnes ráno, když bylo půl,

0: 10. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké dopoledne, středa 26. srpna. My pokračujeme v muzice let 60. až 80. Těšit se můžeme třeba na Karla Gotta, písničku Kávu si osladím, velehit od mistra nás nemine. Také Karel Zich, Eva Pilarová, teď už ale Petr Hapka, nahrávka On je náš pán, středa 26. srpen. Přeji hezké dopoledne.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty štíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 2:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, středa 26. srpen. Za malou chvíli Radek Valenta, písnička Princezna Zemlejna z pohádky Princezna Zemlejna, to je jasná věc. Každopádně v ranním tématu jsme se bavili o tom, že české prázdniny s rádiem impuls jsou v posledním týdnu. Za tu dobu jsme to spolu projeli hodně a mě zajímalo, co vám za volantem vykouzlí úsměv a zaručeně zlepší náladu.
1: Pěkná baba na chodníku nebo na přechodu. To mi kolikrát závozník říká, aby jsme nepřejeli do křižovatky. Jej bacha.
2: Dobré ráno, úsměv na tváři, 1001 věc. Když jste v autě a jiný řidič se zachová galantně a slušně, sluníčko vás polechtá na nose, někdo je na vás milej každý den. Každý den může úsměv na tváři vyvolat x věcí, jenom to vnímat.
3: Já se za volantem usmívám vždycky jenom, když jedu od kyně a v autě se cítím bezpečně, když řídí moje žena, tak to se cítím tak ohromně bezpečně, že bych si přál, aby mě takhle vozila pořád.
0: To je hezké, děkujeme za vaše komentáře. Za 3:45 další muzika, za chvíli Radek Valenta.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: No tak pojď zapel!
6: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
5: Tak dobře.
6: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
7: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
6: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Schořela mi kulma.
9: To vyřeším.
10: Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datar, opravdový elektrospecialista.

0: tašky kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Dobré dopoledne. Amerika se halí do smutku. Po krátké boji s rakovinou v noci na dnešek zemřela americká legenda country Dolly Parton. Zpěvačka, herečka a filantropka odešla ve věku 80 let. Americká zpěvačka Dolly Parton zemřela včera v poklidu v nemocnici v hlavním městě country v Nashville v Tennessee. V posledních měsících se potýkala s mnoha zdravotními problémy. Rodačka z Tennessee za svou kariéru natočila na 50 studiových alb a složila asi 3000 písní. Mezi nejznámější patří Jolene.

0: A nebo píseň I Will Always Love You, která se stala obrovským hitem hlavně v podání Whitney Houston. Dolly Parton si zahrála i v několika filmech. Na zesnulou autorku písní s obrovským obdivem vzpomínají i někteří umělci, jako třeba herečka Julia Roberts nebo zpěvák Paul McCartney. Prezident Trump oznámil, že na počest Dolly Parton budou spuštěny americké vlajky na půl žerti. Rekordní počet lidí letos potrápila střevní chřipka. Jen v srpnu postihly větší epidemie norovirových onemocnění lázně v Jeseníku i Luhačovicích. Dosud neskončily. Střevní virózy ale řádí i jinde. Dvě nemocnice kvůli nim zakázaly návštěvy. Nákaza se letos šíří nejvíc za posledních 7 let. Největší epidemie hlásily do léta kraje Moravskoslezský, Královéhradecký a Pardubický. Problém noroviru je, že cílená léčba ani očkování proti nim není. Prevencí je především důsledná hygiena rukou, požívání pitné vody a opatrnost při přípravě pokrmů. Vinohradský silniční tunel v Brně začíná dostávat konkrétní obrysy. Tuneláři začali při ražbě průzkumné štoly s trhacími pracemi. Ředitel brněnské pobočky ředitelství silnic a dálnic David Fiala řekl, že odstřelovat se teď bude 2x za den.
1: Asi tou nejhorší možnou variantou je 6 hodin 5 minut ráno a za 5 minut 10 večer, což se nám dělo na Žabovřeské. Samozřejmě plní to ty hygienické limity. Odstřely by měly probíhat do konce února za použití řádově 100 kg trhavin.
0: Odstřely by měly být na povrchu v nejhorším případě silné, jako když okolo projíždí tramvaj. Vinohradský tunel se po dokončení stane součástí velkého brněnského okruhu. Zatím stavaři pouze razí průzkumnou štolu. Samotný tunel se má začít stavit v roce 2028. Tragickou bilanci má požár v plynochemickém závodě na ruském Dálném východě. Zabil nejméně 7 lidí, včetně 6 Číňanů. Dalších 9 se pohřešuje. Přes 150 lidí zdravotníci ošetřili, 36 jich skončilo v nemocnici. Požár vypukl včera odpoledne a už se ho podařilo uhasit. A dnes bude převážně oblačno až zataženo, může i zapršet. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu až 25. Pěkný den vám přeje Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krátce po 10. hodině vás opět zdraví Adam Kořica. Přeji hezké a ničím nerušené středeční dopoledne, 26. srpen, středa. A teď už Vítězslav Vávra, písnička Dívky z diskoték.

když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

miláčku. Věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuř v posteli. Následky znáš.

0: Tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Do půl jedenácté naše letní kino, Václav Neckář, písnička Miluju a maluju z pohádky Šíleně smutná princezna. Také nás čeká pořad Máme Česko rádi. My dnes navštívíme opuštěný a přitom obydlený hrad. Jak je to možné? Dozvíme se o půl jedenácté. Řeč bude o středočeském Talmberku.
1: Hudební kalendář Českého Impulsu.
2: Někdy má osud jiné plány nejenom s lidmi, ale také písničkami. Vyprávět by o tom mohl Lešek Semelka u písničky Šaty z šátků. Kdo si tuhle písničku u Leška objednal, proč ji nakonec nespíval a jak velké ztráty byly vykompenzovány úspěchem tohoto songu, se dozvíte v hudebním kalendáři tuto středu o půl dvanácté. Těší se na vás Lešek Semelka a Zdeněk Sekanina.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci broskve volné, kilo za 32,90 a zmrzlina Rios 200 ml za 9,90. Penny.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Středa 26. srpen, já přeji poklidné a ničím nerušené dopoledne. Po půl jedenácté naše hudební dvojce a v ní písničky Hany Zagorové. Teď už Mirek Tauzek z klubu českých turistů láká Hanu Kracíkovou do středních Čech. Jde se na zříceninu Taumberg. Startuje pořad Máme Česko rádi.
1: Máme Česko rádi.
2: Zřícenina hradu se nachází ve stejnojmenné vsi na Kutnohorsku a po silnici je to hezká procházka po rovině, žádný kopec ani žádný lesy. A dokonce nepůjde o pustinu, ale o obydlené místo.
3: Tak to jsem si oddychla. Řekněte nám něco krátce k historii Taumberku.
2: Tak přesné datum výstavby hradu není známé. Vznikl někde na přelomu 13. a 14. století a jeho zakladatelem byl jistý Hroznata z Úžic. Hroznata byl půrkrabím Pražského hradu a za služby prokázované králi Václavovi dostal území severně od řeky Sázavy. Členové rodu se pak po hradu začali nazývat právě páni z Taumberka. Hrad obývali až do druhé poloviny 15. století a o 100 let později se už o Taumberku psalo jako o pustém.
3: Ale na začátku jste zmiňoval, že je to tu obydlené.
2: Tak, Hanko, správně je vidět, že mě posloucháte. Právě jak je často u neobydlených a chátrajících hradů patrné, začali si je rozebírat obyvatelé z okolí a používali na stavbu vlastních domků. V případě Taumberku nejen, že si lidé odnášeli kámen na své stavby, ale od konce 18. století si začali stavět svá obydlí přímo v areálu pustého hradu a dva domky vestavili dokonce přímo do zříceniny.
3: No tak na to se určitě vyrazím podívat. Mapa ukazuje Taumberg 10 kilometrů od Uhlířských Janovic a necelých 7 od Sázavy. Z Kutné hory je to 30 kilometrů. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Pomalu, ale jistě se nám blíží 11. hodina. Po zprávách už se na vás těší kolega Honza Benešovský. Já jsem Adam Kořica, ještě předtím, než se úplně rozloučím, uvedu naši středeční dopolední hudební dvojici a ta nabídne písničky Hany Zagorové. Na Haničku písničku zazpomínáme, dnes jsou to 4 roky, co nás tahleta velká zpěvačka let 60. až 80. opustila. Čeká nás nahrávka Benjamín a pak nás také nemine skladba Studánko stříbrná. Z mojí strany je to vše. Za sebe vám přeji hezkou středu. 26. srpen si nadále užijte v rytmu české muziky let 60. až 80. To znamená s naším rádiem. A já si s vámi zavysílám s radostí zase zítra po 6. hodině raní. Do té doby se opatrujte a mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit i u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: V Petě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: Hudební dvojice
8: Aneb 1 plus 1.

že zas dva cůpky mám.

0: takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Hezké dopoledne. Dnes večer se má obnovit plný železniční provoz mezi středočeskými Olbramovicemi a Benešovem. Vydatný déšť tam minulý týden podemlel trať. Pracovníci správy železnic v neděli v úseku mezi Olbramovicemi a Benešovem odstraňovali nánosy naplaveného materiálu a připravovali obnovu železničního náspu. Dnes podle mluvčího správy železnic Kavky zaváží materiál na obnovu trati, ale komplikací je těžko přístupný terén. Odpoledne se na problematickém úseku ještě bude pracovat. Kvůli tvrdnutí materiálů nebo jiným postupům se obnovení provozu po druhé koleji odhaduje na dnešní 10. hodinu večer. Do té doby tam vlaky jezdí po jedné koleji s omezením rychlosti kolem místa události. Většina Čechů je pro další regulaci prodeje energetických nápojů. 8 z 10 lidí je pro úplný zákaz prodeje mladším 16 let. Ve sněmovně vzniká podle ministra zdravotnictví Vojtěcha napříč politickým spektrem návrh na tuto regulaci. Zastánci omezení argumentují například rizikem nadváhy a obezity, vysokého krevního tlaku, nadměrné zubní kazivosti, depresí, zrychleným tepem srdce a dalšími zdravotními problémy. Zahrádkáři, aby podali žalobu na sucho. Na jihu a východě Moravy teď sklízejí polorané brambory. Ty jsou daleko nejmenší za desítky let.
2: Pěstitelé brambor od Břeclavi po Zlíny jenom kulí oči a to jim ještě nevěří. Tak miniaturní úrodu z důlků plných prachu si snad nepamatují. Důvod je jasný. I tak odolná okopanina potřebuje vodu a to bylo úplně nejméně za poslední roky. Trable pěstitelské se přenášejí ze zahrad drobných samozásobitelů i na pole. Větší hráči v zemědělství se budou muset vypořádat s menšími výnosy kukuřice a jistě také cukrové řepy. Jan Čada, Zlínský kraj.
1: Tenisté Menšík a Muchová pokračují v krasojízdě na US Open. Postoupili do semifinále smíšené čtyřhry, když porazili domácí dvojici Paul Navarová. Ve čtvrtfinále naopak dohrála Kateřina Siniaková, která s Britem Patenem prohrála s francouzsko-ukrajinským manželským párem Monfils Svitolinová. A ještě počasí dnes hlavně na severu zaprší, na jihu může být i slunečno. Jinak obloha bude spíš oblačná a zatažená. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. V jižní části republiky až 25. Se zprávami se dnes loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy v 11 skončily, Honza Benešovský u mikrofonu a teď taky Michal Kocáb s cizí ženou v cizím pokoji. První písnička v hodině. Příjemný poslech a ještě jednou dobré dopoledne.

nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku si v našem letním kině připomeneme film Romance za korunu písničkou Paganini. Zpívat bude Karel Gott. No a potom v 11:30 hudební kalendář věnovat se budeme písničce Šaty z šátků, kterou měl původně zpívat Karel Gott. Proč se to nestalo? To nám vysvětlí samotný interpret a taky autor hudby Lešek Semelka. Otázky už si připravuje Zdeněk Sekanina, expert na českou muziku. Tak poslouchejte hudební kalendář v programu Českého impulzu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Kontakt nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Kontakt dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dobré dopoledne, posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života. Máme středu 11:30, což je tradiční čas hudebního kalendáře, pojďme tedy otevřít aktuální vydání. Písničku Z šaty z šátků měl původně zpívat Karel Gott. Proč písničku nakonec natočil autor hudby Lešek Semelka? Odhalil expertovi na české písničky Zdeňku Sekaninovi.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Jednou jsem zaznamenal, že vaše písnička Šaty z šátků má něco společného s Karlem Gottem. Vysvětlete to, prosím.
3: Já jsem kdysi napsal Karlovi Gottovi píseň, která se jmenuje Bloudím pasáží, a on potom mě řekl, jestli bych mu nechtěl napsat taky takovou nějakou baladickou nebo kantilenovou píseň, nějakou pomalou takovou, tak já jsem říkal, no tak uvidíme, no, zkusím to samozřejmě. No tak jsem vymyslel takovou písničku.
2: Takže jste k němu zajel a nabídl mu právě Šaty z šátků.
3: Já jsem zajížděl za Karlem domů, tam, co bydlel na té Bertrance, a tam u klavíru jsme to spolu jsem vlastně to cvičili a tak nějak. A jemu se líbila.
2: No ale proč jste si nakonec naspíval sám?
3: Pak mě po nějakým časem říkal, já to pořád zpívám takovým tím belkantem, to není ono, mně se hrozně líbí, jak to zpíváš ty tím drsným hlasem, že to tak prožíváš, jako nechceš si to natočit sám, říkám ti, budeš mít hit.
2: To bych měl asi rozporuplné pocity, když mistr odmítne moji písničku.
3: Já jsem tenkrát posmutnil, protože to byla taková věc prestiže pro skladatele, jehož píseň si Karel vzal do repertoáru, to byl úspěch. Nehledě k tomu, že i tam byl takový předpoklad, že na autorských honorářích se to taky projevilo, protože Karel vydával neskutečný miliony vlastně desek.
2: No, chápu, že se vám do toho moc nechtělo, o čím vás přesvědčil.
3: On mě říkal ještě, já ti garantuju, že budeš mířit.
2: No ale vy jste ji tedy natočil a hned byl nějaký úspěch, ne?
3: Pavel Vrba tenkrát nějak nelenil a zrovna to byl někdy z jara. Zavolal do Bratislavy na festivalový výbor bratislavské liry, že máme pěknou píseň, tak ji tam přihlásil, ještě dodatečně ji vzali. No a nakonec vlastně jsme s tou písní vyhráli zlatou bratislavskou liru. Takže tenkrát to bylo takový dilema, ale dneska se na to dívám jinak. Sice jsem přišel třeba o dost peněz, ale vyhrál jsem bratislavskou liru, což je úžasný.
2: Takový úspěch si určitě tahle písnička zasloužila a my si ji proto na Českém impulzu připomeneme.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Mapa lásky podle Hany Hegerové. Dopolední vysílání Českého impulzu pokračuje. Máme středu 26. srpna. Pojďme otevřít impulzovic krabičku, hudební klenotnici Českého impulzu. Václav Neckář bude zpívat Šalalalalí a komentář k téhle slavné písni připojí Petra Janu. Tak se na to zvědá v příjemný poslech a dobré dopoledne. Od mikrofonu se hlásí Honza Benešovský.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
8: Jako malá holka jsem milovala Vaška Neckáře. Vzpomínám si, že mě jako malou holku ze 7. třídy vzal táta do divadla Rokoko, kde tehdy zpíval, a já jsem si moc užila toho, že jsem ho viděla tak krásně zblízka. Ale strašně jsem žádlila na Helenu Vondráčkovou, protože jsem měla pocit, že se k sobě mají víc, než bylo slušné. Na Neckářovi bylo přitažlivé, že vůbec nevypadal jako hvězda. Z mýho holčičího pohledu byl možná i trošku ošklivý, ale byl to normální kluk jako z vedlejšího domu a jako jeden z nás. A to bylo tehdy strašně důležité. Písničku Šalalalali před ním natočila anglická skupina Small Faces v roce 66. A na tu svou dobu to bylo hodně progresivní kousek.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Češi mají, co se týče půjček, pro strachu děláno. V prvním pololetí nafoukli své dluhy o dalších 16% a celkem už dluží rekordních téměř 4,5 bilionu korun. Hlavní apetit mají lidé tradičně po vlastním bydlení, do hypoték a stavebního spoření totiž napumpovali přes 3,5 bilionu. S velkou chutí utrácet ale logicky roste i objem nesplacených závazků, hlavně u běžných spotřebitelských úvěrů. Vyplývá to z údajů bankovního a nebankovního registru klientských informací. Největší finanční odvahu v zadlužování pak mají třicátníci a čtyřicátníci, u kterých ovšem zároveň nejrychleji přibývá i problémů se včasným splácením. Pražská invalidovna se dočkala obří rekonstrukce. Památkaři společně se stavbaři odstartovali historickou proměnu barokního areálu za více než 2 miliardy korun. Jde o vůbec největší investici Národního památkového ústavu ve střední Evropě. K historické části navíc přibudou dvě moderní přístavby, které vyřeší letitý problém Pražského filharmonického sboru a nabídnou mu špičkové zázemí i nový sál. V areálu vzniknou také nové expozice, kavárna nebo otevřené zahrady. Pokud půjde všechno podle plánu, první návštěvníci se do opraveného komplexu podívají v roce 2030. Ředitelství silnic a dálnic začne stavět vodovody u Luk pod Medníkem u Prahy. Náhradní vodovody jsou potřeba kvůli budoucí stavbě úseku dálnice D3 přes Posázaví. Jde o důležitý bezpečnostní krok před ražbou tunelů pro středočeskou dálnici. Skoro 5-kilometrový úsek D3 mezi Jílovým u Prahy a Hostěradicemi chce ředitelství silnic a dálnic dokončit v roce 2032. Potvrzuje to mluvčí Jan Rídl.
2: Budeme zahajovat stavbu nového vodovodu v Lukách pod Medníkem. Jako investor takto zajišťuje místním vodu předem pro případ, že by vrtné práce nebo samotná stavba tunelu dálnice D3 snížily hladinu spodní vody nebo narušily podzemní prameny v okolí.
1: Tento lokální vodovod dovede vodu pro zhruba 50 objektů, které budou napojené na stávající vodovodní síť Posázavského vodovodu. V červenci stavaři zahájili ražbu 1,5 kilometru dlouhé průzkumné štoly. Ta má prověřit složitou skálu, kde se v dávných dobách těžilo zlato. V Německu zemřel zaměstnanec frankfurtského letiště na malárii. Nakazil ho komár, který se do země zřejmě dostal v nákladovém prostoru letadla z rizikové oblasti. Hmyz infikoval celkem 6 pracovníků největšího německého letiště. 5 z nich zatím zůstává v péči lékařů v nemocnici. Frankfurtský zdravotní úřad označil případ za takzvanou letištní malárii, což je mimo tropické oblasti velmi vzácný způsob přenosu. Samotné letiště už v celém areálu rozmístilo pasti a odchycené komáry teď zkoumají v laboratořích. Čekáme zítra většinou polojasno, večer od jihozápadu bude částečně oblačnosti přibývat. Ráno se mohou ojediněle vyskytovat mlhy, přes den naměříme 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy skončily 3 minuty po hodině 12. Honza Benešovský je u mikrofonu a posílám písničku Michala Davida, Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Za chvilku znovu rozběhneme promítačku v našem letním kině, abychom si připomněli film Slunce, seno a pár facek. Uděláme to hitem Hlaď mě od Michala Penka. Alexandr Hemala ten už připravuje výběr televizních pořadů na dnešní večer. Jeho televizní chvilku si střihneme do programu přesně v 12:30. Honza Benešovský s vámi, Český impuls, rádio pro radost ze života.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

prosím tě, hlaď mě, promiň, jsem na dně, zůstal jsem sám.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Komik Felix Holzmann nám dá lekci společenské konverzace. Poslechněte si to ve čtvrt a pět v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Teď je tady Saša u mikrofonu, aby nám řekl, co budou večer dávat v televizi. A potom další muzika, české písničky 60. až 80. let. Marie Rotrová bude zpívat, Jiří Korn nebo Sagvantofy. Ti všichni se potkají tady u nás na Českém impulzu.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly. Vždy, když vidím, že se chystá nový seriál, zajímá mě především, do jakého prostředí scénáristé děj zasadí. U toho dnešního, primátského, který se jmenuje Pod hladinou, je to na první pohled jasné. Ještě upřesním, že hlavními hrdiny budou kriminalisté ze Slap, takže se budou pohybovat na a podél Vltavy. My se do děje dostáváme ve chvíli, kdy do policejního potapěčského týmu přichází nový člen a je i hned zapojen do pátrání po zmizelé, psychicky labilní ženě. Matka, to je název dnešní kriminálky Slapy pod hladinou ve 20.15 na Primě. Jsou filmy, co se dají vidět i několikrát za život. Já osobně mezi ně řadím i Válku Rouziových se skvělou dvojicí Douglas Turnerová. Ti se zpočátku milují, jak se na novomanžele sluší a patří, ale postupem času zraje mezi nimi nevraživost, která má fatální následky. Válka Rouziových, skvělý film ve 20 hodin na Prima Max. Ještě starší snímkem je pak komedie Četník a Četnice, kdy na stanici v Saint-Tropez nastupují čtyři nové kolegyně. Na tom by nebylo nic divného, kdyby se dívky postupně nezačaly ztrácet. Více ve 20 hodin na ČT2 v komedii Četník a Četnice. Přeji hezký večer.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, máme středu 26. srpna a teď jsme v momentě vysílání, kdy budeme otevírat hudební dvojici. Nasadíme si do ní písničky s ženskými jmény. Nejprve pánové Suchý a Šlitr, Babeta a pak další duet Hložek, Kotwald, Diana. Tak se na to těšíme, příjemný poslech a dobré odpoledne, od mikrofonu se hlásí Honza Benešovský a taky vzkazuje z redakce zpravodajství, že už pečeme nové zprávy na 13. hodinu. Takže pokud jste rádi v obraze, správně posloucháte Český impuls.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Stavební Nedek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dech.cz.
3: No tak pojď zapel!
4: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
3: Tak dobře.
4: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
5: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
4: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na Breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Hudební dvojice
8: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

kolik za to dá, že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.

doma vleď. Ale ještě je tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů svět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Teď až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

koupil jsem si v kiosku prvotřídní rákosku. A mě můj ty bože baví to, že není ta babeta, že bude byta. Babeta šla do světa a vrátí se zpět. Možná za 7, možná za 8, anebo za 50.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou a startujeme smutnou zprávou. Tragická nehoda u Doubravníku na Brněnsku si vyžádala život dítěte. Řidič osobního auta nezvládl před polednem řízení, přijel do protisměru a narazil přímo do stromu. V autě s ním cestovalo celkem 5 dětí. Všichni z posádky utrpěli zranění a jedno z dětí na místě zemřelo. Kvůli zásahu všech složek integrovaného záchranného systému zůstává silnice ve směru na Běleč zcela neprůjezdná a policisté vyšetřují přesné příčiny havárie. Ministr životního prostředí Igor Červený řeší nezákonné zakázky. Na mimořádné tiskové konferenci ve sněmovně oznámil závažná pochybení ve výzkumném ústavu pro krajinu, který pod jeho rezort spadá. V instituci podle něj došlo k přímému porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Ředitele výzkumného ústavu proto ministr okamžitě poslal na takzvané překážky v práci. Čeští chmelaři hlásí výrazný propad letošní úrody. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vlnám veder očekávají pěstitelé až o čtvrtinu nižší výnosy oproti dlouhodobému průměru. Chmelu navíc chybí klíčové hořké látky, jejichž obsah se u tradičního žateckého poloraného červeňáku blíží historickému minimu z roku 2015. Situaci komplikuje i to, že zavlažovací systém má v Česku vybudovaný pouze zhruba čtvrtina chmelnic a ani tam kvůli nedostatku vody nebylo možné kropit naplno. Jestli se slabší sklizeň promítne do cen piva, nechtěl ministr zemědělství spekulovat, u cen podle něj rozhodují i další faktory. Dětem v Malšově Lhotě na okraji Hradce Králové skončí dojíždění do školy. 1. září se vrátí do svých tříd. Předloni museli svoji školu opustit kvůli rekonstrukci. Plánovaný návrat v září 2025 se ale kvůli sporům se sousedem, který napadl stavební povolení, nezdařil. Město získalo kolaudaci až v polovině letošního července a hned začalo se stěhováním vybavení zpět do opravené budovy.
2: Školáci, rodiče, ale i učitelé z Malšovy Lhoty mají za sebou rok nejistoty. Původně počítali s návratem do své školy loni v září, pak si dělali naděje na stěhování o podzimních prázdninách, o Vánocích nebo o jarním týdnu volna. Nakonec museli v provizorních podmínkách rozděleni do dvou jiných škol vydržet celý rok navíc. Odměnou jim je jedna z nejmodernějších škol v Hradci Králové. Žáci dostali nové učebny, jídelnu, výtah, ale třeba i řízené větrání s klimatizací. Přestavba objektu stála 80 milionů korun. Pro Rádio Impuls Tomáš Hejtmánek, Hradec Králové.
1: Čekáme zítra většinou polojasno, večer ale od jeho západu bude oblačnosti přibývat, ráno se mohou ojediněle vyskytovat mlhy a naměříme 24 až 29 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Pokračujeme v odpoledním proudu na Českém impulzu. Po zprávách v jednu hodinu přichází zaspívat Jitka Zelenková, potom Karel Hála nebo Olympici a Honza Benešovský zdraví od mikrofonu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Za chvíli znovu otevřeme naše letní kino a připomeneme si v něm film Jak svět přichází o básníky, stejnojmenou písničkou Vítězslava Vávry. Potom přijde k mikrofonu cestovatel Jirka Kolbaba. My se vydáme za zlatem do jihoafrického Johannesburku. Jak to vlastně chodí ve stále ještě funkčních dolech? O tom bude Jirka povídat. Tak se na to těším. Honza Benešovský zdraví od mikrofonu Českého impulzu. Jsme rádio pro radost ze života.
1: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, hrajeme české písničky 60. až 80. let, budeme pokračovat s Karlem Zichem, Evou Pilarovou, Jaromírem Majerem nebo Hanou Zagorovou. Teď se vydáváme na další cestu po Jihoafrické republice, čeká nás město Johannesburg.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: My když jsme si povídali ještě před natáčením, Jirko, tak jsem zaznamenal, že ty jsi se o Johannesburgu vyjadřoval jako o zlatém městě. Proč zlatý Johannesburg?
3: Kdysi dávno zde bylo objeveno zlato v místě, kde posléze vzniklo to město. Jsem v letadle letěl s Petrem, místním člověkem, který žil v Johannesburgu, který byl obchodníkem se zlatem a právě cestoval se mnou letadlem do Londýna, proto aby naplnil obchodní aktivity tohoto velkého zlatého koncernu, který v Johannesburgu má sídlo, který zaměstnává 65 tisíc lidí po celém světě.
2: Jak ty doly zlaté vypadají dnes? Můžeš je vidět, spatřit třeba i ty opuštěné, kde už se zlato netěží? Umožňují nějaké turistické výlety nebo něco takového?
3: To je velmi správná otázka, protože když jsem letěl s tím letadlem, a tak jsem fotografoval, seděl jsem u okénka a ptal jsem se Petra, co to je, ty velké bílé zvláštní hromady, takové zarovnané, vypadaly jak stolové hory, jak takové mesy. A on říká, to jsou právě vytěžené zlaté doly. A já jsem jich kolem Johannesburgu viděl poměrně velké množství, takže bylo vidět, že těch zásob je tam hodně a odborníci stále mění ta čísla, ale už po desítky let se tady zlato těží a stále jsou ještě ty doly nevytěženy a je tady velká perspektiva, že město z toho ještě a vůbec celá země z tohoto zlata bude ještě dlouhou dobu žít. Kdysi tady jako nevolníci pracovali černí obyvatelé, dneska už přece jenom ty sociální podmínky i těch černých obyvatel nebo obyvatel, kteří přišli z Asie pro tu práci, jsou daleko vyváženější, vyrovnanější. Nicméně stále je známo to, co platí pro Afriku celou, že z toho zlata většinou žije jenom několik málo jednotlivců nebo firem a to je velká škoda, protože kdyby to bylo pravidelně rozvrstveno ty zisky, tak by Jižní Afrika neměla takové sociální rozdíly, jaké dosud má.
2: Johannesburg, Jižní Afrika, těžba zlata, naše dnešní téma. Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Radka tu má prázdnej dům. Kory, kory.

0: Dobré odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, máme středu 26. srpna. Do hudební dvojice si teď vezmeme písničky podle československého slovníku. Začne Michal Dočolomanský, Ljubim ťa, a potom Ladislav Štajdl, překlad Miluji tě. Mimochodem, dnes je to 18 let, co Michal Dočolomanský odešel, tak to berte i jako hudební vzpomínku. Ano, středa 26. srpna, v redakci už připravujeme novou zpravodajskou relaci na 14. hodinu, ve které opět zazní tak jako vždycky to podstatné, co se děje doma, ve světě i ve sportu.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akutřípaprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
4: No tak pojď za mail.
5: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
4: Tak dobře.
5: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
6: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
5: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
8: Hudební dvojice
9: a neb ve dvou se to líp táhne.
10: Ty spíš ponorená do snu, čo blúdi a sem a tam. Je noc a padá dážd, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, příjemný poslech. Výzkumný ústav pro krajinu v Průhonicích prověřují kontroloři kvůli podezřelým zakázkám. Ministr životního prostředí Igor Červený na mimořádném briefingu oznámil, že tamní ředitel Libor Hort musí okamžitě na překážky v práci. Závažná pochybení se mají týkat dvou projektů za 40 milionů korun z národních i evropských zdrojů. Podle šéfa rezortu si lidé placení z veřejných peněz zakázky sami připravili a následně přihráli firmám, se kterými byli přímo majetkově propojení. Ministerstvo proto pokračuje v hloubkových auditech a celou věc předává policii. Zadlužení Čechů meziročně vzrostlo o 16%, celkově se blíží 4,5 bilionu korunám. Rostou i nesplacené úvěry, zároveň ale stoupá průměrná mzda a postupně klesá i počet lidí s dlouhodobým dluhem u bank. Vyplývá to z údajů bankovního a nebankovního registru. Ředitel nebankovního registru Jiří Rajl to okomentoval pro ČTK.
2: Přestože aktuálně zejména u hypoték rostou úrokové sazby, zvyšují se zároveň i příjmy klientů bank a nebankovních institucí. Většina domácností tak dokáže vyšší splátky ze svého příjmu pokrýt a podíl nesplácených úvěrů zůstává pod 1% z celkového objemu zadlužení i v situaci, kdy objem dluhu na bydlení i na spotřebu roste meziročně dvouciferným tempem.
1: Objem dluhu na bydlení, tedy hypoték a úvěrů ze stavebního spoření, se na konci června meziročně zvýšilo 17%. Dluh na bydlení rostl nejrychlejším tempem od roku 2022. Mladík na jihu Čech pořádně hazardoval. Naskočil totiž na jedoucí nákladní vlak, a to kvůli videu na sociální sítě. 25-letý muž surfoval na prázdných vagonech pro přepravu aut a ujel tak skoro 20 kilometrů z Českých Budějovic směrem na Mladou Boleslav. Když si ovšimli železničáři, strojvedoucí zastavil soupravu v Ševětíně. Hazardér se sice pokusil utéct a schovat v křoví u chatové osady, za pár minut ho ale vyčmuchal policejní pes. Za nebezpečnou jízdu kvůli lajkům teď muže hrozí několika tisícová pokuta. Záchranář z Jeseníků čelí stíhání za smrt kolegy. Kriminalisté ho viní z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Loni v listopadu převrátil terénní auto na sjezdovce v Koutech nad Desnou. Vůz na mokré trávě havaroval a zraněný spolujezdec po pár dnech v nemocnici zemřel. Podle šéfa horské služby navíc posádka hrubě porušila předpisy, protože nebyla v autě připoutaná. Bližší informace k případu policisté odmítli sdělit s ohledem na probíhající vyšetřování. A my zítra čekáme většinou polojasno, večer od jeho západu bude oblačnosti přibývat. Ráno počítejme ojediněle i s mlhami, naměříme 24 až 29 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy skončily krátce po 14. hodině. Honza Benešovský s vámi u mikrofonu a posílám písničku Dalibora Jandy Žít jako kaskadér. Příjemný poslech a krásné odpoledne. Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls. Vrchní prchní. Známe všichni. My si tenhle ten veleslavný film připomeneme písničkou Severní vítr v našem letním kině. No a potom už další tip na výlet. V pořadu Máme Česko rádi. Navštívíme opuštěný a přitom obydlený hrad. Jak je to možné? Vysvětlení chystají Hanka Kracíková a turista z povolání Mirek Tausik. Český impuls. Zůstávejte s námi.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Příjemné odpoledne, posloucháte Český impuls, což jsou české písničky 60. až 80. let. Za chvilku Bílá královna, Petra Kotvalda a Stanislava Hloška. Mirek Tausik z klubu českých turistů láká naší turistickou královnu Hanku Kracíkovou do středních Čech, jde se na zříceninu Talmberg.
1: Máme Česko rádi.
2: Zřícenina hradu se nachází ve stejnojmenné vsi na Kutnohorsku a po silnici je to hezká procházka po rovině, žádný kopec ani žádný lesy. A dokonce nepůjde o pustinu, ale o obydlené místo.
3: Tak to jsem si oddychla. Řekněte nám něco krátce k historii Talmberku.
2: Tak přesné datum výstavby hradu není známé. Vznikl někde na přelomu 13. a 14. století a jeho zakladatelem byl jistý Hroznata z Úžic. Hroznata byl půrkrabím Pražského hradu a za služby prokázované králi Václavovi dostal území severně od řeky Sázavy. Členové rodu se pak po hradu začali nazývat právě páni z Talmberka. Hrad obývali až do druhé poloviny 15. století a o 100 let později se už o Talmberku psalo jako o pustém.
3: Ale na začátku jste zmiňoval, že je to tu obydlené.
2: Tak, Hanko, správně je vidět, že mě posloucháte. Právě jak je často u neobydlených a chátrajících hradů patrné, začali si je rozebírat obyvatelé z okolí a používali na stavbu vlastních domků. V případě Talmberku nejen, že si lidé odnášeli kámen na své stavby, ale od konce 18. století si začali stavět svá obydlí přímo v areálu pustého hradu a dva domky vestavěli dokonce přímo do zříceniny.
3: No tak na to se určitě vyrazím podívat. Mapa ukazuje Talmberg 10 kilometrů od Uhlířských Janovic a necelých 7 od Sázavy. Z Kutné hory je to 30 kilometrů. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Věra Špinerová v odpoledním vysílání Českého impulzu. Děkujeme a pokračujeme dál, teď už s kapelou Natural, která se postará o písničku z Impulzovic krabičky. Bude to hit, já na to mám, a komentovat bude tuhle píseň Petr Janda, šéf skupiny Olympic. Tak se na to zvědav, těším se na ta slova a taky už připravujeme hlavní zpravodajskou relaci ve 3 hodiny. Si poslechněte, co se děje doma, ve světě i ve sportu. Český impuls, rádio pro radost ze života, stále s vámi.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
11: Na písničku, kterou uslyšíte, se na dlouhá léta zapomnělo. Probudila ji až televizní reklama, jmenovala se Já na to mám a hrál jí tancovačkový rockband Natural, který znali ze zábav posluchači od Chebu až k hlavě. Text je velmi vtipný, mě to vždycky pobavilo. Škoda, že měl jenom jednu takovou písničku, ale na druhé straně, kolika takovým tancovačkovým kapelám se povede mít alespoň jeden takovejhle hit.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Sněmovna přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla k rozpočtové novele. Koaliční většina 104 poslanců prosadila sporný zákon, který vládě umožní déle navyšovat výdaje na obranu i strategickou infrastrukturu. Kabinet navíc získá možnost překročit schválené výdajové limity v případě zhoršené bezpečnostní situace. Hlava státu zákon vetovala kvůli obavám z ohrožení udržitelnosti veřejných financí i oslabení kontroly nad státní kasou. Opozice s novými pravidly ostře nesouhlasí, varuje před nekontrolovaným růstem dluhu a chystá ústavní stížnost. Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec končí ve funkci. Z čela státního dopravce dnes sám odstoupil a post opustí k poslednímu srpnu. Dozorčí rada se jeho pozicí mimořádně zabývala poté, co se Krapinec vzdal bezpečnostní prověrky na stupeň důvěrné s tím, že ji k práci nepotřebuje. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika ale byla prověrka jednou z klíčových podmínek při jeho jmenování. Od září vedení národního dopravce převezme Lenka Hamplová, která dosud vedla ekonomickou a infrastrukturní sekci na ministerstvu dopravy. Český soud odmítl 25-milionovou kauci od zadrženého Mexičana. Muž, který u nás čeká na vydání do Spojených států, nabízel za propuštění z vazby 1 000 000 €. Justice ale peněžní záruku smetla ze stolu kvůli obavám, že finance pocházejí z organizovaného zločinu. Americké úřady usilují o vydání dvojce cizinců kvůli drogové a teroristické trestné činnosti, za což jim ve Spojených státech hrozí až doživotí. Zbylé dva členy původně čtyřčlenné zadržené skupiny už české úřady do Ameriky vydali dříve. Plzeň posiluje dopravu do fakultní nemocnice. Od září pojede do hlavního lochotínského areálu nová trolejbusová linka. Zdravotnické zařízení se podle naší zpravodajky Kláry Fajstové dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích míst. Dobré odpoledne, Kláro.
2: Hezký den, nová trolejbusová linka číslo 49 pojede v pracovní dny od hlavního nádraží přes Roudnou a skončí na nové zastávce areál fakultní nemocnice. Zpátky to bude horem, tedy kolem úřadu obvodu, družby a horní části zoo přes rondel k nádraží. Zastávka uvnitř areálu nemocnice z menší vzdálenosti, které lidé musí ujít. Od úterka 1. září se zkrátí také intervaly u autobusové linky 33, která jede k hlavnímu vstupu. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Čekáme zítra většinou polojasno, večer od jeho západu bude přibývat oblačnosti. Ráno už počítejme také místy s mlhami. Naměříme 24 až 29 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krátce po 15. hodině budeme pokračovat v muzice. Hlásí se Janek Ledecký z kapely Gentour a všechno bude fajn. Tak ať to platí, to vám přeje Honza Benešovský od mikrofonu Českého impulzu.

0: Dobré odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku si připomeneme sonátu pro zrsku, což je film, ve kterém zazněla písnička Nejkrásnější období je podzim. Ivan Mládek nám tedy bude zpívat v zápětí v letním kině Českého impulzu. A vy se občas mrkněte k nám na Facebook, abyste nepropásli novinky, které mohou být i u nás v rádiu. Taky tam dáváme různé soutěže, témata, můžete si najít nové přátelé, to všechno na www.facebook.com/Český impuls.
1: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Klapkart všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září Kaufland.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Máme půl čtvrté, což nás už zase žene do hudební režie, abychom stihli svědomitě a pečlivě připravit večerní vysílání. To znamená písničky k táboráku. Ano, správně, milovníky tohoto žánru z webek poslechu zase mezi 19. a 20. hodinou. Pojďme zasednout kolem pomyslného našeho společného táborového ohně. Teď jsou před námi ovšem písničky jiného žánru. Jednu z nich bude zpívat Naďa Urbánková a jmenuje se Rodičovské sdružení. Už za okamžik na Českém impulzu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: na čtyřích.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Komik Felix Holzmann nám dá lekci společenské konverzace. Poslechněte si to za půl hodinky ve čtvrt na pět v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. A ode mě ještě písničky Hany Zagorové, Benjamín, potom Studánko Stříbrná. Mimochodem, dnes jsou to přesně 4 roky, co Hana Zagorová odešla. Vzpomínáme. Český impuls. Dobré odpoledne.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Hudební dvojice a neb Vrána k Vráně sedá.

rychle hraje Český impuls. Zapsáno, kniha vázaných kůži, zapsáno, kouzel je víc než dost. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: sebevědomí.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
2: Hezké odpoledne. Čeští chmelaři letos čekají až o čtvrtinu nižší úrodu. Příčinou je sucho a horko. Chmel bude mít nižší i obsah alfa hořkých látek, které určují jeho kvalitu. Podle ministra zemědělství Martina Šebestiána má totiž zavlažování jen asi čtvrtina chmelnic v Česku.
3: Pro nás by bylo nejlepší, kdyby jsme měli pod závlahami veškeré chmelnice. Česká vláda má dlouhodobě tady chystaný projekt, je to vytvoření těch nádrží v té oblasti, takže se na tom pracuje. Myslím si, že by bylo jako velice hodné a určitě by to podpořilo konkurenceschopnost českého chmelařství.
2: Před zahájením sklizně chmelaři očekávali pětinový pokles úrody, teď už tedy čtvrtinový. Trojce zlodějů kabelů z železničního koridoru míří k odvolacímu soudu. Muži nesouhlasí s nepodmíněnými tresty. Loni v listopadu odřezali kabely u Lipníku nad Bečvou a na téměř 20 hodin ochromili klíčovou trať na Ostravsku. Přerovský soud je poslal za mříže na rok a čtvrt až 3,5 roku a nařídil jim uhradit škodu přes 1 300 000 korun. Obhájci u soudu tvrdili, že muži situaci podcenili a nevěděli, jaký kolaps na železnici způsobí. Celý spis už převzal krajský soud v Olomouci, který o trestech definitivně rozhodne. První přeshraniční úsek dálnice D11 se otevře koncem listopadu. Ředitelství silnic a dálnic pustí řidiče na více než 3-kilometrovou část u Královce na Trutnovsku 27. listopadu. Nový úsek se provizorně napojí na stávající silnici první třídy a přímo naváže na polskou rychlostní silnici S3. Tranzitní doprava tak konečně zcela mine pohraniční obec Královec i polskou Lubavku. Kompletní 21-kilometrová trasa z Trutnova k hranicím vyjde téměř na 12 miliard korun a hotová má být ve druhé polovině roku 2028. Tragická bilance bleskových povodní v Himaláji prudce stoupá. Po záplavách a masivních sesuvech půdy na pomezí Nepálu a Tibetu úřady evidují už nejméně 22 mrtvých. Jiná média píší až o 72 mrtvých. Dalších téměř 400 turistů, převážně cizinců a stovky poutníků se stále pohřešují. V tunelu jedné ze zasažených vodních elektráren navíc uvázlo přes 60 dělníků, se kterými se záchranářům nedaří navázat spojení. Za katastrofou stojí podle nepálských úřadů ranní zemětřesení, které uvolnilo sesuv půdy a zablokovalo koryto řeky. Na obou stranách hranice probíhají rozsáhlé pátrací akce, škody i ztráty na životech ale dál porostou. Čekáme zítra většinou polojasno, večer od západu bude přibývat oblačnosti, ráno počítejme ojediněle s mlhami, naměříme 24 až 29 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
1: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
4: Přeji hezké odpoledne, přátelé. Vítejte u našeho zábavného pořadu Smějeme se, i když ten dnešní den je přímo dnem hygienickým. Je totiž den toaletního papíru. To je, myslím, též převratný vynález. Jen ta vzpomínka na mé mládí, kdy dosti často nebyl k dostání a používal se třeba novinový papír. Brr, ani nevzpomínat. Pojďme raději ke vznešenějším tématům, i když za kvalitní toaletní papír patří velké díky. No nicméně, za malou chvíli tu budou pánové Holcman Budínský, budou hovořit, ovšem neslibují, že by něco řekli. Teď ovšem je tu zahrada ticha a tím pádem i skupina Projektil na Českém impulzu Rádiu pro radost ze života.

0: Jak jsem slíbil, tak také plním. Čeká nás, přátelé, společenská konverzace. V níž se bude pořád a pořád mluvit a přitom mám takový dojem, se toho moc neřekne. Mistry v tomto oboru jsou, jak jinak, Felix Holzmann a František Budín.
1: Je. Dobrý den.
2: Taky tak. Náhoda, co?
1: No, to je. Člověk tady tak sedí.
2: A jo, najednou kouká, vidí známýho.
1: No, já vás hned poznal.
2: Tak, já vás taky.
1: Tak.
2: Hned, jak jsem vás viděl, tak jsem vás poznal. Podle obličeje.
1: No jo.
2: Tak vy taky tak... Trochu jako...
1: No taky, to víte, taky. Člověk musí zas pro změnu jaksi...
2: Ano, to se musí, ano. No. Není možný pořád jenom, já nevím, třeba

0: leto, že jo, a zastávne něco a pořád z jednoho do druhého, no ne?
1: No, právě, no. Pro změnu musí člověk třeba chvíli tohle, víte, nebo tuhleto.
0: Ano, ano. A... Nebo tamto, že jo?
1: Ano, tak.
0: Zkrátka, jak to člověk zrovna tak nějak, jak bych tak řekl,
1: Já vím, co myslíte, jo, to máte pravdu.
0: No jo. No. To je právě ono, tohleto. No. To víte, člověk si třeba někdy myslí, já nevím, třeba, Bůh ví co, že jo, třeba tohle nebo takhle nějak, víte, ale jde pak, víte, ono to nikdy tak nepřijde.
1: Jo, jo, jo, jo. To je jako u mě, víte.
0: Taky, že jo, no.
1: Jednou vám do toho přijde tohle, a, nebo tamto.
0: Ano, ano. A, nebo i něco jiného,
1: no,
0: že jo.
1: No, no. Zkrátka se to tak nějak nahrne.
0: No já vím, a jste v troubě.
1: Ano. No a když ne, tak se zase něco nachomejtne.
0: Ano, ano, ano, to je ono právě tohleto. Takže jednou je to tak, že opak zase třeba, já nevím, takhle nějak, že jo, ale nikdy, a na to můžete vzít jet, pane, nikdy to není tak, víte, aby to bylo tak nějak prostě, víte?
1: Jo.
0: No ne?
1: No, no, to teda no. Nikdy.
0: No, víte. No jo, takže je to tak, jak to říkám, že jo. No jo.
1: Baba.
0: Co říkáte?
1: A říkám, baba.
0: A jaká baba?
1: Ale ne, žádná ne? Baba, já myslím ba a zase ba. Baba, tak jako jo jo.
0: Je tak baba jako jo jo, já tak, no jo,
1: tak
0: jo.
1: Tak jsem to myslel.
0: Jo jo.
1: No.
0: Jo. Co jsem to chtěl říct ještě? Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
1: No jo. No jo, no tak řekněte něco podobného.
0: Jo, no a víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného? No. Vy náhodou taky ne?
1: Já? A? Taky ne. Ne, no jo.
0: To je...
1: Jo, počkejte, no? To jste slyšel.
0: A co?
1: Jouda zemřel.
0: Jouda?
1: Jouda.
0: Jaký Jouda?
1: Franta Jouda.
0: Jo, Franta Jouda. Prosím vás, je to možný?
1: Je to tak, zemřel.
0: Prosím vás, a úplně?
1: Jo.
0: Jo. Tak to on už nežije, co?
1: Teď prej už ne.
0: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
1: Já nevím, najednou prej byl pryč.
0: Prosím vás, a kde?
1: No co kde?
0: No kde byl?
1: No já nevím.
0: Vy jste říkal, že byl najednou pryč?
1: Ale ne. Já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
0: Jo, umřelej, jo, tak jo. A od té doby nežije, jo? Prosím, jak je tohle možný?
1: Já nevím.
0: Takovej hodnej člověk to někdy byl, no. Víte?
1: Ještě minulej týden byl naživu.
0: Prosím vás. Tak to on krátce, než umřel, musel být ještě živ?
1: Jo.
0: No tohle. Jak je tohle? A na co vlastně umřel?
1: Ale umřel. Na traverzu.
0: Prosím vás. Zápal, jo?
1: Ale ne. Spadla na něj.
0: Jo, spadla na něj. Prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
1: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
0: To je pravda, tohleto. No jak je tohleto jenom možný? Jouda, jo?
1: No Jouda.
0: A poslyšte, který to vlastně byl ten Jouda?
1: No vy jste ho neznal?
0: No já myslím, že jo.
1: No, tak to byl on.
0: Jo, takovej malej černej, že jo?
1: Ale ne, takovej vysoký blondiák, Franta Jouda.
0: Jo, ta Franta Jouda, já už vím. No. No. Tak toho jsem neznal.
1: A já myslel, že jste ho znal.
0: No já taky myslel napřed, víte, ale chudák asi umřel a já ho ani neznal.
1: No jo.
0: Já znal jinýho, víte, ale ten se zase nemenoval Jouda, ale Rambousek.
1: Jo, Rambousek. No. A co pak, ten taky zemřel?
0: Ne, pak s tím je to horší.
1: Prosím vás, jako horší?
0: A ten ještě žije, chudák.
1: Jo. A takovej dneska ještě ale hodně.
0: No jo, kolik hodně. Počkejte, Rambousek, jo, budete znát Rambousek, ten řezník tady na rohu.
1: Jo, Rambousek, Rambousek, aby ho neznal, no, takový no. Malej pihovatej, no jo. No, jo. No, a co pak je s Rambouskem?
0: Ale říkají se o něm teď různý takový věci, víte.
1: Prosím vás, kdo by to do něj řekl? No, tak to on bude asi jako ona.
0: No jo, to bude to samý. A koho vlastně myslíte?
1: Ale tu je ona stávající.
0: Jo, tak tu, no jo, to je taky no. Taková, no jo. A víte, že ji ani neznám?
1: Ale jo, budete ji znát, jo. Ona je taková vysoká, má takovou divnou pusu.
0: Jo, já už vím, jak rozšláplej pomeranč, tak
1: no, tak. Ona je taková korpulentní.
0: No jo, já no. Už vím, no. No tak kor, tak pulentní, ona není jen tak, jen tak kapkupulentní,
1: no,
0: že jo.
1: Tak no, nějak, tak nějak, no. No. To je totiž tak, vždycky říkávala, že z poctivostí člověk nejdál dojde.
0: No jo, já už vím, no jo. No vidíte, pak věřte příslovím, že jo? Ona s ní prej nedošla ani na kraj lesa. No.
1: A tu si teď bude brát? Yeah. Jemu už bude 50, jí sotva 20.
0: No. No pak teď to ještě bude, že jo? No za jo. Takových 10 let.
1: Jo, za 10, to už mu bude 60.
0: No, a bude mít na krku 30-letou bábu.
1: No. Kde pak? Věřte, že není přešťastný manželství.
0: No jo, v manželství to musí klapat, pane. Jak někdo dostane... Tuhle slepičí nemoc, víte?
1: Jak slepičí nemoc?
0: No jako když zanáší.
1: Jo tak.
0: Tak to je konec, víte?
1: To je pravda, to je konec.
0: A je to smutný, že takových lidí ještě hodně dneska.
1: Jo, to jo, máte jo. Pravdu, hodně, hodně.
0: No já budu muset pomalonku, poněvadž...
1: Ježišmarja, už... jak to letí.
0: No jo, taky.
1: Taky musíme utíkat, tak zatím naschledanou. No. Jo, a že jsem se zapomněl zeptat, co pak je doma novýho?
0: Ale všechno? Celkem nic, no, narodil se mi kluk.
1: Kluk, no to no. Vám gratuluji, no. A co paní?
0: Ale ta to ještě neví, až se to doví, to zase bude ráno.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: No tak pojď zabel!
4: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
3: Tak dobře.
4: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
5: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
4: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Máme celou řadu krásných zpívajících zpěvaček a myslím si, že prim mezi nimi hraje Zlata Adamovská, která svého času hrála hlavní roli v seriálu Hříchy pro Pátera Knoxe a tam zazněla i její píseň Queen Elizabeth. Tak si ji pojďme připomenout.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Ano, to byl Ringo Čech, který samozřejmě nejen krásně zpívá, ale ve filmu Jak svět přichází o básníky má také skvělé taneční kreace. No ale my už tu máme pana Miloslava Šimka, který nám bude vyprávět o tom, jakým směrem se jeho kariéra vydala. Naznačuje to už název povídky, který zní Jak jsem se stal nezaměstnaným.
1: Byl jsem ředitelem jednoho velkého koncernového podniku. Kávu mi vařila slíčná sekretářka. Do práce jsem jezdil Tatrou 613. Jednou za mnou přišli, abych zaplatil 5000 korun na pohřeb člena UVKSČ. Řekl jsem, že za 5000 korun pohřbím celý UV sám. Od té doby jsem pracoval jako ředitel malého podniku. Kávu mi vařila stará sekretářka. Do práce jsem jezdil Tatrou 603. Jednou mi vyčetli, že jsem nebyl na poslední schůzi KSČ. Řekl jsem, že kdybych věděl, že je opravdu poslední, rád bych přišel i s transparentem. Od té doby jsem náhle dělal mistra. Do práce jsem jezdil vlastním autem a kávu si vařil sám. Na zdi jsem měl obraz Husáka a Lolo Brigidy. Řekli mi, abych raději tu kurvu sundal. Sundal jsem Husáka a od té doby jsem pracoval ve výkopu. Do práce jsem jezdil na kole a kávu si nosil v termosce. Když jsem tak kopal, přišli za mnou, abych si rychle uklidil kolo, že tudy pojede sovětská delegace. Řekl jsem, že je to snad zbytečné, že kolo mám zamčené a pojištěné. A od té doby jsem nezaměstnaný.
2: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. Nakonec došlo k dohodě. Meta zaplatí rekordních v přepočtu 345 miliard korun za urovnání sporu o závislost dětí. Americký technologický gigant se dohodl s téměř 30 států USA na ukončení žalob, které firmu vinily z toho, že Facebook a Instagram vědomě navrhla tak, aby byly návykové pro mladistvé a neoprávněně sbírala jejich data. Meta sice jakékoliv pochybení dál odmítá, kromě obřího odškodného, ale slíbila zavést pro teenagery v celých Spojených státech přísná bezpečnostní opatření, včetně nočních blokací nebo povinných denních časových limitů. Mimo soudní dohodu ještě musí definitivně posvětit soud. Poslanec Jaroslav Foldyna neuspěl s odvoláním. Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil předběžné opatření kvůli podezření z domácího násilí. Zákonodárce z hnutí SPD se tak dál nesmí vrátit do společného domu v Děčíně ani kontaktovat svou manželku. Kriminalisté poslance prověřují pro podezření stírání osoby ve společném obydlí a už v červenci mu zabavili střelné zbraně. Foldyna od začátku vinu odmítá a tvrdí, že je nevinný. Jeho manželka mezitím podala žádost o další prodloužení zákazu. K Podkrušnohorskému jezeru Most zamíří profesionální potápěči. Na základě internetové výzvy, se kterou přišel jeden z místních, pomohou při hledání ztraceného paddleboardisty. Jak připomíná náš zpravodaj Dušan Valenta, mladík zmizel během silné bouřky na začátku srpna.
2: Zdravím z Podkrušnohoří. Ve vodě se během silné bouřky ztratili dva mladíci, kteří se nestihli dostat na břeh. Jednoho policisté našli mrtvého, druhého zatím ne. I nadále se tak prohledávají břehy a dno jezera. Policejním potápěčům se teď chystají na pomoc další profesionálové, kteří se svolávají na sociálních sítích. Pátrání s dobrovolníky se uskuteční tuto neděli. Policie ovšem ví a vytyčuje oblast, kterou je potřeba prohledat. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Evropská fotbalová unie UEFA podle médií ukončí bojkot soutěží FIFA. Protest vyhlásila koncem minulého měsíce kvůli plánu šéfa světového fotbalu Infantina prodat část vysílacích práv na světové šampionáty soukromým investorům. Vedení FIFA po vlně kritiky kontroverzní záměr stáhlo a UEFA teď dostala záruky, že se podobný krok nebude opakovat. Evropská asociace tak uvolní cestu pro blížící se zářijové mistrovství světa fotbalistek do 20 let v Polsku. Boj o samotné křeslo šéfa FIFA ale pokračuje. UEFA spolu s dalšími konfederacemi zvažuje hlasování o Infantinově odvolání a chce zabránit jeho březnovému znovuzvolení. Zítra čekáme vesměs polojasno, večer od jeho západu bude oblačnosti přibývat, ráno už počítejme ojediněle s mlhami, naměříme 24 až 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: O tom, že už není volná, bude zpívat Petra Janů v úvodu druhé hodinky našeho zábavného pořadu Smějeme se, tak ještě jednou přeji u vás doma či za volantem nebo na zahrádce, prostě tam, kde se v tuto chvíli pohybujete, příjemnou pohodu a dobrou náladu.
4: Když

0: Tak to byl krásný apel skupiny Kamelot, zachraňte koně. No my postoupíme dále, máme zde Miroslava Donutila, který se právě vypravuje na cesty. Má totiž neuvěřitelné zážitky z času, kdy ho na vystoupení vozil i jeho kamarád, kapelník Haničky Zagorové Karel Wagner.
1: Tím jsem pořád někde. To mám i já takového šoféra svýho, který se mnou jezdí. Kamarád je to, jo, jmenuje se Pavel, je strašně šikovný, příjemný člověk, jo, ale on netrefí teda, ale ani omylem. On má sježděnou celou republiku jednu i druhou křížem krážem, ale my vždycky, já usnu, jo, pravidelně, jak jsem říkal, v autě usnu, probudím se, říkám, kde jsme, Pavle? Nevím. A říkám, teď máme za hodinu představení. Říkám, já vím, no já už koukám do mapy, nevím vůbec, kde jsme. A říkám, no to je strašně. Je, ale zase jsme viděli. To zase Jindra, to je druhý šofér, který se mnou jezdí na Moravě, ten je výborný, to je takový pohodový člověk, který už teďka z takového roztržitého kluka vyrostl v seriózního člověka, který se tváří jako manažer absolutních hvězd. Čili on má dojem, že jede s Michaelem Jacksonem trošku. Jo. Podle toho se tak jako chová, když někam přijde, tak má, dělá uličku a tady má ten šlauch od toho telefonu v tom uchu takhle. Jo. A teď všude furt telefonuje a někam furt něco vysílá, dává pokyny. A jo. Je to tak, já mám úplně pocit takový, jako že mám bodyguarda a všecko, jo, kolem mě. Přitom do něho, kdyby někdo křápnul, tak lehne, jo, ale on dělá ten dojem, že nekřápne do něj nikdo prostě, no. Pak mám ještě jednoho, který se mnou jezdí, to je Martin, a ten zase absolutně všecko stihne, všude trefí, je v pohodě, akorát mě to vždycky stojí strašných peněz, protože on vždycky něco takového vymyslí, že se to nedá nijak jinak, než tam jít prostě, a je to strašně finančně většinou náročný, to, co on vymyslí, no ale...

0: taky furt telefonuje, furt mu někdo volá, furt něco zařizuje. No, je to úžasné. A pak poslední takový šofér, který se mnou jezdí, ty se urazí, když řeknu šofér, to není šofér, to je můj kamarád, že? Je Karel Wagner, všichni ho znáte ještě od Hanky Zagorový, že? Karel Wagner má tu smůlu, když se mnou vyjede, tak je nejhorší počasí na světě. My jsme jeli jednou do Znojma, byla sněhová vánice a metelice takového kalibru, že my jsme neviděli ne na metr, ale na 20 cm. Před náma padaly trakaře, doslova a do písmene. Jo? To bylo neuvěřitelné, jak to bylo neprůhledné, to bílo. A on nadával, teď já jsem říkal, prosím tě, Karle, šlápni na to, už pomalu prošviháváme, představím. Říkal, jsi normální, se podívej, všude v příkopech jsou převrácený auta a ty na to chceš šlapat. Říkám, právě, tam už do těch příkopů nevejdeme, jeď rychlej. A on furt nechtěl, měl strach. A teď jsme přijeli teda se zpožděním asi 3/4 hodiny, to jsme jim volali už tam, že jedeme pozdě, že tam dorazíme pozdě. Přijeli jsme tam a když jsme přijeli k tomu Znojemskému divadlu, tam stáli lidi a pokuřovali před tím divadlem, věděli, že máme zpoždění, tak chlap se podíval, viděl toho Karla, jak leze z auta, říká, je to dobrý, už je tady, vidím jeho šoféra.
1: Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
5: Pak hrnky,
4: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
5: Škola volá!
6: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
9: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
10: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Neapoli. A o tomhle městě se v ní také zpívá.

0: Dej mi svou ruku prázdnou, tak to je jedna z písní, které naspíval, a že jich bylo desítky, Karel Černoch. A poté to bude Klaudie v podání Jiřího Korna na Českém impulzu Rádiu pro radost se života.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Vždy, když vidím, že se chystá nový seriál, zajímá mě především, do jakého prostředí scénáristé děj zasadí. U toho dnešního, primátského, který se jmenuje Pod hladinou, je to na první pohled jasné. Ještě upřesním, že hlavními hrdiny budou kriminalisté ze Slap, takže se budou pohybovat na a podél Vltavy. My se do děje dostáváme ve chvíli, kdy do policejního potapěčského týmu přichází nový člen a je i hned zapojen do pátrání po zmizelé, psychicky labilní ženě. Matka, to je název dnešní kriminálky Slapy pod hladinou ve 20.15 na Primě. Jsou filmy, co se dají vidět i několikrát za život. Já osobně mezi ně řadím i Válku Rouziových se skvělou dvojicí Douglas Turnerová. Ti se zpočátku milují, jak se na novomanžele sluší a patří, ale postupem času zraje mezi nimi nevraživost, která má fatální následky. Válka Rouziových, skvělý film ve 20 hodin na Prima Max. Ještě starší snímkem je pak komedie Četník a Četnice, kdy na stanici v Saint-Tropez nastupují čtyři nové kolegyně. Na tom by nebylo nic divného, kdyby se dívky postupně nezačaly ztrácet. Více ve 20 hodin na ČT2 v komedii Četník a Četnice. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Již několikrát jsme se, přátelé, my v našem zábavném pořadu Smějeme se vypravili spolu se Zdeňkem Troškou za jeho studijního pobytu do Francie. Tam totiž poznával také světoznámou francouzskou gastronomii. Ovšem pozor, jak tvrdí pan Zdeněk, je vždy dobré, když jste někam pozváni, si přečíst také pozvánku, protože jinak by se vám mohlo stát, že zůstanete celý večer o hladu. Je to tak, pane Zdenku?
1: Já jsem chodil do třídy, kde se jako učila hodně hudba, tak jsem hrál na piano a ona tam byla a že mají doma taky piano, že k ním musím přijít. Tak mě pozvali a to poslali vedení školy na tištěnou pozvánku, že monsieur madame Picmal Pastré mají tu čest pozvat vašeho žáka tehdy a tehdy tolik a tolik na jídlo. Teď jsem byl poučen, že musíte do takových rodin chodit přesně tak, jak je to na té pozvánce. Je fopa, když přijdete o 5 minut dřív nebo o 5 minut pozdě. Tak já tam stál u těch vrat, jak čuza u fary, rozumíte? Pardon teda. A čekal jsem, až tohle začali zvonit, tak jsem zazvonil, madame odevřela tohleto, bonjour! Teď oni takhle vejou, ty francouzsky všechny. Tak mě uvedli a teďko jsme šli přes tu jídelnu a já jsem se ušim prostřeného stolu a vzadu v takovém výkrenku velikým stál klavír. Říkal jsem, rodina opravdu na výši. Vedli mě do salonu, kde vedle krbu stál další klavír. Pianino. Pardon, kurnia. To je nějaká opravdu filharmonie tady úplně. Tak jsme seděli, hovořili jsme ušlechtile o ušlechtilých věcech. Mě už kurčilo břiše. Madame říkala, že teda jako, že ona taky hrála a měla tam připravené noty pro Elišku od Beethovena, že mě zahraje, tak si sedla k pianu. Já když jsem viděl, jak pokládá ty prsty, to je jako, když trčíte hrábě do hnoje, rozumíte, pane?

0: Chudák Beethoven. Já jsem zatleskal, jako. Ona znala stejně jenom těch prvních 16 taktů. No a pak teda říká, a vy se jako rodina taková hudební? A on říká, ne, jak vám říkám, tohle to je moje piano, ještě za Svobodná jsem si sem sebou vzala. No a tam ten klavír v té jídelně, ten výklenek je tak jako nešikovný. Já jsem si říkal, jaký kus nábytku by si tam nejlépe vyjímal. No tak jsem koupila ještě klavír. Ba ty vole. Měli 4 děti, 3 holky a kluka a psa. No psa, kdybyste to viděli, já vůbec nevím, kde to sebrali. Kde to naklonovali. Něco hnusnějšího jsem v životě neviděl. To mělo dlouhý tenonký nožičky, furt se to takhle třáslo. To byl takový skurver... takový krysařík, ale já nevím, s čím to bylo spářený, jo. To, já nevím, čím. Vyvalený oči, odřený, úplně takhle rozumíte, no šeredný to bylo, teda foj, cirka hajze, my jsme se nikdy neměli rádi. On mě taky neměl rád, jak kde, když jsem mohl se do něj kop pod stolem, rozumíte? On furt na mě ďafal. No nicméně, teda, pak když jsme si jako řekli, že to už je na čase, aby jsme zasedli ke stolu, tak mě ukázali, kam si mám sednout, tak já jsem si sedl a oni všichni stáli. Co se děje? Tak jsem si taky stoup, protože tam u nich se ještě dodržovalo takové, že jako hlava rodiny dá pokyn. Tam se stálo každý u svý židle, monsieur pokyne a vy si můžete sednout. A na předem určené místo pro vás. Jenže monsieur Marcel si odskočil na WC a my jsme tam stáli nad tím stolem, jak nad rakví, rozumíte? Tak já jsem hned zkontroloval, říkal jsem, nádobí ho tady mají teda jak na přehlídce, ale nikde nic, tak to se asi hřeje v té kuchyni. Teďko on furt dlouho nešel. Já pám, my tady chcípneme hlady ve stoje, jsem pověděl, kam šel, kde je. Musím Marcia šel na ten záchod, pám, jestli má průjem, no tak to je jasný. No naštěstí teda jako, za chvilku musím Marcia přišel, tak jsme si sedli, pokynul. Jsme si sedli a teďkon vám byl před krm. To bylo asi 8 hrášků, 2 řetkvičky a půlka rajského jablíčka. Oni okolo každého talíře měli spoustu léků, ten Ford jsem si potom vzal do toho filmu Slunce se jmenuje erotika, ten doktor, jak to tam, to měli na žaludek, na trávení, na tlustý střevo, na tenký střevo, A teď oni vztekl, a tou vidličkou honila ten hrášek po tom talíři, rozumíte? Kuch, teď se jí to povedlo. No a teď vám ho žvejkala, jak kus bifteku, asi 3 minuty. Já pál, ty vole. Já to vzal, udělal jsem chlamst. A teď jsem čekal, že mě přidají. Ani hovno milostivá paní nic. Nechali mě vyhnít. A když to sezobali. No opravdu. Tak řekla, Zdeněk, my vám děkujeme za vaši návštěvu a těšíme se zase někde. Já jsem řekla, a to je všechno tohleto? A madam řekla, ale my jsme vás pozvali jenom na předkrm. Oni jsou tak sprostý, že vás pozvou buď na předkrm, nebo na hlavní jídlo, a nebo na moučník. A vy musíte opravdu čekat, až oni to všechno sežerou, a pak vám dají pišingr a trochu džusu.
1: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
3: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Halo, Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký den. Meta zaplatí rekordních v přepočtu 350 miliard korun za urovnání sporu o závislost dětí. Americký technologický gigant se dohodl s téměř 30 států USA na ukončení žalob. Ty firmu vinili z toho, že Facebook a Instagram vědomně navrhla tak, aby byly návykové pro mladistvé a dál pak neoprávněně sbírala jejich data. Meta jakékoliv pochybení dál odmítá. Kromě obřího odškodného ale slíbila zavést pro teenagery v celých Spojených státech přísná bezpečnostní opatření, včetně nočních blokací nebo povinných denních časových limitů. Mimo soudní dohodu ještě musí definitivně posvětit soud. Poslanec Jaroslav Foldyna neuspěl s odvoláním. Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil předběžné opatření kvůli podezření z domácího násilí. Zákonodárce z hnutí SPD se tak dál nesmí vrátit do společného domu v Děčíně ani kontaktovat svou manželku. Kriminalisté poslance prověřují pro podezření stírání osoby ve společném obydlí. Už v červenci mu zabavili střelné zbraně. Foldyna od začátku vinu odmítá a tvrdí, že je nevinný. Jeho manželka mezitím podala žádost o další prodloužení zákazu. K jezeru Most zamíří profesionální potapěči. Na základě internetové výzvy, se kterou přišel jeden z místních, pomohou při hledání ztraceného paddleboardisty. Evropská fotbalová unie UEFA podle médií ukončí bojkot soutěží FIFA. Protest vyhlásila koncem minulého měsíce kvůli plánu šéfa světového fotbalu Infantina prodat část vysílacích práv na světové šampionáty soukromým investorům. Vedení FIFA po vlně kritiky kontroverzní záměr stáhlo. UEFA teď dostala záruky, že se podobný krok nebude opakovat. Evropská asociace tak uvolní cestu pro blížící se zářijové mistrovství světa fotbalistek do 20 let v Polsku. Zítra přijde výrazné oteplení. Čekáme většinou polojasno, večer od jihozápadu oblačno. Naměříme teploty od 24 do 29 stupňů. Na Šumavě bude až 24. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: zapál!
1: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
0: Tak dobře.
1: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
2: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
1: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém,

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Rádio Český impuls.

Když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluku 15 let. Kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích,

motýl prvních dotyků, rozpaků a pohlazení, slůvko, které klopítá a neví, kudy dál. Tak tenoučká klásek a velká jako svět je láska prvních lásek, když je klukům 15 let. A potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vyni.

ať se z očí kluku tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé, vždyť po léta.

a říká, kdy to bylo včera, kde máš ten kalendář a vzpomínáš si která a poznal bys tu tvář tou pohádkou, co skrývá náš nejkrásnější sen.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Záchranář z Jeseníků čelí stíhání. Kriminalisté ho kvůli smrti kolegy viní z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Muž loni v listopadu převrátil terénní auto na sjezdovce v Koutech nad Desnou. Zraněný spolujezdec po pár dnech v nemocnici zemřel. Víc k případu policisté odmítli uvést s ohledem na probíhající vyšetřování. Tibet zaskočily katastrofické sesuvy půdy a povodně. Agentura Reuters zveřejnila záběry z bezpečnostních kamer. Ty zachycují okamžik, kdy masivní ničivá přívalová vlna smetla hraniční přechod mezi Nepálem a Tibetem. Potvrzených obětí jsou desítky, stovky lidí, včetně zahraničních turistů, se pohřešují. České velvyslanectví v Dillí zatím nemá informace, že by mezi pohřešovanými byli Češi. ŘSD začne stavět náhradní vodovody u Luk pod Medníkem u Prahy. Jsou nutné kvůli budoucí stavbě dálnice D3 přes Posázaví. Skoro 5-kilometrový úsek D3 mezi Jílovým u Prahy a Hostěradicemi chce ředitelství silnic a dálnice dokončit v roce 2032. Tento lokální vodovod dovede vodu pro zhruba 50 objektů, které budou napojené na stávající vodovodní síť posázavského vodovodu. Čeští odborníci dali světu nový minerál králíkyt. Objevili ho v hlubinách ostravsko-karvinských dolů. Název dostal na počest vědce Jiřího Králíka, který působil na Vysoké škole báňské v Ostravě.
2: Geologové králíkyt nalezli na solných krápnících, které vznikají v místech, kde prosakuje do důlních prostor slaná voda z nadložních hornin. Minerál se nachází přímo na krystalech soli kamenné a stejně jako ona je průhledný. Je natolik drobný, že ho nelze pozorovat běžným optickým mikroskopem. Pro jeho oficiální uznání museli proto použít geologové speciální metody, na kterých spolupracovali s kolegy z Německa. Králíkyt tak rozšíří dosavadní seznam minerálů na světě, kterých je více než 6200. Eva Panošová, Rádio Impuls, Ostrava.
1: Ve čtvrtek čekáme výrazné oteplení. Během dne naměříme 24 až 29 stupňů. K tomu bude většinou polojasno, později oblačno. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
1: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Český impuls.

0: Lizinko?
1: Dojdeš pro vodu?
0: Už běžím.
1: No proto.
0: Vědro má, veď díru, milá Lízo, vědro má.

0: brousek je suchý, mrázo, mrázo, jenže brousek je suchý, mrázo, suchý.
1: Taky na moč, mílojzo, mílojzo, mílojzo, taky na moč, mílojzo, mílojzo, smoč ho.
0: A čím ho mám smáčet, mlázo, řekni čím.
1: Zkus vodu, mílojzo, zkus vodu, mílojzo, ten si vodu.
0: A v čem ji mám přinést, mlázo, a v čem ji mám přinést, mlázo, řekni v čem.

hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

cestou, aby potkával lidi. A když je potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl vidět. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Tak se to v životě jak vrabci na

lásku jsme si ten svět malovali. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída, ohlédneš se za štěstím a vidíš.

výpadek bída, ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestup, výpadek bída, tak se to v životě jak vrabci na plotě hádá. Tak se snaží.

0: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
1: Tak dobře.
0: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
2: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
0: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký večer. Tragickou havárii na Brněnsku zavinil opilý řidič. V autě s ním jelo 5 dětí. Jedno při nehodě zemřelo, dalších 5 lidí je zraněných, 4 z nich jsou děti. Zranění 2 dětí jsou těžká. Opilý šofér dnes dopoledne havaroval u Doubravníku v osobním voze, když vyjel mimo silnici a narazil do stromu. Všechny 4 děti jsou v nemocnici. Na znojemské historické Vinobraní poprvé vyrazí speciální přímý vlak z Prahy. Mimořádný spoj pojede v sobotu 12. září přes Kolín, Kutnou Horu a Jihlavu. Zpáteční odjezd ze Znojma je naplánovaný před půlnocí po závěrečném ohňostroji. Letošní ročník je součástí oslav 800 let od povýšení města na Královské a nabídne program na 14 scénách. Populární slavnosti vína a historie ve Znojmě začínají v pátek 11. září. Plzeň posiluje dopravu do fakultní nemocnice. Od září pojede do hlavního lochotínského areálu nová trolejbusová linka.
2: Nová trolejbusová linka číslo 49 pojede v pracovní dny od hlavního nádraží přes Roudnou a skončí na nové zastávce areál fakultní nemocnice. Zpátky to bude horem, tedy kolem úřadu obvodu, družby a horní části ZOO přes rondel k nádraží. Zastávka uvnitř areálu nemocnice zmenší vzdálenosti, které lidé musí ujít. Od úterka 1. září se zkrátí také intervaly u autobusové linky 33, která jede k hlavnímu vstupu. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Jiný kraj, jiný mrav. O tom může vyprávět muž z Česka, který stojí před soudem na Maltě, kvůli tomu, že byl nahý na balkoně se svými dvěma malými dcerami. Natočila je sousedka a video postla na internet. Podle serveru Malta Today pak žena podala oznámení na policii. Podle maltských úřadů porušil muž zákony na ochranu dětí a dopustil se obscénnosti na veřejnosti. Za tomu na Maltě hrozí až několikaleté vězení. Čech provinění odmítá. Brání se tím, že v Česku je běžné, že rodiče jsou před malými dětmi i nazí. Zítra čekáme většinou polojasno, večer oblačno s teplotami od 24 do 29 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Kdo si hrál, někdo se tomu

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně.

čas. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialok.

kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Počet obětí bleskových povodní v Nepálu půjde do stovek. Nepálská policie večer našla na hranici s Tibetem na 160 mrtvých. Jak uvedla agentura AFP, na čínské straně hranice se pohřešuje dalších 265 lidí. V obou zemích probíhají rozsáhlé záchranné akce ve snaze najít stovky pohřešovaných. Mezi těmi je převážná část cizinců. Český konzulát v Dillí večer neměl informaci, že by mezi pohřešovanými byl český občan. Odborníci se po analýze satelitních snímků zasažené oblasti domnívají, že bleskovou povodeň a sesuvy půdy zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, který se následně zřítil do údolí. Rozvodněné řeky pak podle úřadů odnesly celé vesnice i části infrastruktury. Čeští chmelaři letos čekají až o čtvrtinu nižší úrodu. Příčinou je sucho a horko. Chmel bude mít nižší i obsah alfa hořkých látek, které určují jeho kvalitu. Podle ministra zemědělství Martina Šebestiána má totiž zavlažování jen asi čtvrtina chmelnic v Česku.
2: Pro nás by bylo nejlepší, kdyby jsme měli pod závlahami veškeré chmelnice. Česká vláda má v dlouhodobě tady chystaný projekt, je to vytvoření těch nádrží v té oblasti, takže se na tom pracuje. Myslím si, že by bylo jako velice hodné a určitě by to podpořilo konkurenceschopnost českého chmelařství.
1: Před zahájením sklizně chmelaři očekávali pětinový pokles úrody, teď už tedy čtvrtinový. Nová aplikace pomůže nevidomým odhalit zkažené potraviny. Pomocí chytrého telefonu rozpozná třeba počínající plíseň. Uživatel si potravinu vyfotí pomocí ozvučeného chytrého telefonu. Aplikace vyhodnotí snímek a hlasově uvede, jestli potravina je nebo není v pořádku. Na vývoji spolupracuje Mendelova univerzita v Brně s Technickou univerzitou v Liberci a Tyflocentrem Liberec. Odborníci pomáhají i s rozšiřováním databáze fotografií zkažených potravin. Do sběru fotek se může zapojit i veřejnost. Snímky potravin, na kterých se objeví plíseň, je možné posílat třeba na univerzitu. Aplikace Be My Vision už umí rozpoznávat datum spotřeby, hodnotu mincí nebo lidské tváře. Vývojáři také pracují s detekcí překážek, přechodu pro chodce nebo psích exkrementů. Nápor turistů ve Zlínském kraji byl v létě enormní a ještě nekončí. Lidé míří na tradiční místa, často si vybírají i méně známé cíle.
3: Součty ještě nejsou zdaleka hotovy, třeba že největší nápor turistů, především rodin s dětmi, zvolna končí. Jedničkou ve Zlínském kraji určitě zůstává Zlínská zoologická zahrada. Hojně návštěvníků hlásí kroměřížský arcibiskupský zámek, stejně tak hrad Buchlov nebo sousedící státní zámek v Buchlovicích. Ovšem, turisté objevují i cíle nové. Na Slovácku například jinou zoo neboli kovozoo ve Starém městě. Archeoskanzen v Modré a stálicí je určitě Baťův kanál. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Princ Harry a jeho manželka Meghan Markle dnes přiletěli do Británie. Harry se vrací domů po 6 letech strávených v USA. Informovala o tom britská média, včetně BBC. Oznámení, že se Harry a Meghan plánují stěhovat k okolí Londýna, vyvolalo minulý týden překvapení i u jejich rodiny. Jejich děti, 7letý princ Archie a 5letá princezna Lilibet, nastoupí v září do místní školy. O důvodech, proč se Harry s Meghan vrací do Británie, se stále spekuluje. Podle Reuters je ale jisté, že nebudou bydlet v královské rezidenci ani plnit oficiální povinnosti. Ve čtvrtek čekáme většinou polojasno, večer bude oblačnost přibývat. Oteplí se na 24 až 29 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlavě tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Ital nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřo knedlo zélo.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Humanitární organizace vypsaly sbírky na Nepál zasažený bleskovými povodněmi. Člověk v tísni a Adra o tom informovali ČTK. Povodně na hranici Nepálu a Tibetu si vyžádali minimálně 160 obětí. Další stovky lidí se pohřešují, včetně cizinců. Mezi nimi jsou Američané, Australané, Britové a Kanaďané. Podle českého ministerstva zahraničí se zatím nezdá, že by mezi pohřešovanými byl český občan. V Nepálu i Tibetu probíhají rozsáhlé záchranné akce. Podle odborníků bleskovou povodeň zřejmě vyvolalo odtržení ledovce, který se následně se zeminou zřítil do údolí. Vyvozují to ze satelitních snímků postižené oblasti. Meta vyklouzla ze soudního líčení kvůli závislosti dětí na sítích. Americký technologický gigant se dohodl na mimosoudním urovnání. Vedením 30 amerických států zaplatí v přepočtu víc než 370 miliard korun. Společnost také slíbila, že provede významné změny pro používání sociálních sítí mladistvými Američany, včetně denních časových limitů, nočních blokací, opatření pro ověřování věku a kontroly obsahu přiměřeně věku. Má tak bránit šikaně a šíření škodlivého obsahu. Téměř 30 států USA firmu už před 3 lety obvinili z toho, že platformy Facebook a Instagram vědomě navrhla tak, aby vyvolávaly závislost a zatajovala to před veřejností. Agentury zdůrazňují, že jde o klíčový spor, který měl tato tvrzení prověřit. Meta pochybení popřela. 7 školek se sloučí v jednu. K takovému kroku přistoupil Severočeský Turnov. Novela školského zákona totiž určuje minimální počet žáků, kterých musí být ve školách a školkách 180. Místostarostka Petra Houšková říká, že změna bude viditelná jenom na papíře.
2: Co se týká chodu jednotlivých škol, tak by nemělo být nic patrno. Školy zůstávají na svém místě, zůstávají tam pedagogické týmy. My se snažíme naplnit legislativní podmínku.
1: Povinných 180 dětí splňuje v Turnově jediná školka. Organizační změna tamních školek proběhne 1. ledna 2028. Čeští odborníci dali světu nový minerál králíkyt. Objevili ho v hlubinách ostravsko-karvinských dolů. Název dostal na počest vědce Jiřího Králíka, který působil na Vysoké škole báňské v Ostravě.
3: Geologové králíkyt nalezli na solných krápnících, které vznikají v místech, kde prosakuje do důlních prostor slaná voda z nadložních hornin. Minerál se nachází přímo na krystalech soli kamenné a stejně jako ono je průhledný. Je natolik drobný, že ho nelze pozorovat běžným optickým mikroskopem. Pro jeho oficiální uznání museli proto použít geologové speciální metody, na kterých spolupracovali s kolegy z Německa. Králíkyt tak rozšíří dosavadní seznam minerálů na světě, kterých je více než 6200. Eva Panošová, Rádio Impuls, Ostrava.
1: České volejbalistky půjdou do play-off na mistrovství Evropy z 2. místa ve skupině B. Rozhodli o tom dnešní duely v brněnské skupině. Nejprve Bulharky překvapivě ztratili 1 bod s Rakouskem, které porazili 3-2. Pak Řekyně prohráli 0-3 s favorizovaným Srbskem. To rozhodlo, že bez ohledu na čtvrteční výsledky skupinu vyhrají obhajkyně stříbra Srbky před Češkami. V 8. finále se české volejbalistky utkají v pondělí se 3. celkem skupiny D, což bude buď Francie nebo Švédsko. Ve čtvrtek přijde oteplení, naměříme 24 až 29 stupňů a bude polojasno, večer až oblačno.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek bez snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Bavte se. Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.
1: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem z hůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Do Nepálu už proudí mezinárodní pomoc. Evropská unie aktivovala svůj satelitní monitorovací systém Copernicus na podporu záchranářských prací. Světová zdravotnická organizace do země vyslala nouzové zdravotnické zásoby. Sbírky na pomoc lidem v Nepálu vyhlásily i humanitární organizace Člověk v tísni a ADRA. Nepálské úřady dříve informovaly, že pohřešují na 400 lidí, převážnou většinou cizinců. Češi zatím podle dostupných důkazů mezi pohřešovanými nejsou. Přívalová povodeň zasáhla několik oblastí v severním Nepálu. Rozvodněné řeky podle úřadů odnesly celé vesnice, domy a části infrastruktury. Na snímcích a videích z oblasti je vidět, jak voda strhla most a několik vícepatrových budov. Utržená zemina zavalila budovy i s prchajícími lidmi. Írán cílí i na Prahu. Íránské ozbrojené síly zařadily na seznam svých vojenských cílů několik perskojazyčných médií sídlících v zahraničí, včetně stanice Rádio Farda. Tu provozuje americká stanice Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda, která sídlí v Praze. Írán tato média obvinil ze spolupráce s americkými a izraelskými rozvědkami. Od začátku války proti Íránu, kterou USA a Izrael rozpoutali na konci února, íránský režim ještě zesílil kontrolu nad médií i šířením informací a mnoho týdnů blokoval připojení k internetu. V Praze se začíná opravovat Karlínská invalidovna. Barokní komplex z 18. století bude novou tvář získávat 3 roky. Řada Pražanů význam historického areálu opomíjí.
2: Invalidovnu si totiž řada lidí spojuje hlavně s přilehlou stanicí metra. Jí ale dal jméno barokní areál, kde se léčili váleční veteráni. Premiér Andrej Babiš připomíná, že po rekonstrukci se má po staletích konečně otevřít veřejnosti.
3: Vzniknou zde expozice věnované historii invalidovny, prohlídkové okruhy, kavárna a prostory pro výstavy, koncerty, konference.
2: Útroby invalidovny posloužily víc než 30krát filmařům, třeba ve snímku Miloše Romana Amadeus si zahráli na to, čemu byly původně určené. Stalo se z nich Salieriho sanatorium. V duchu klasické hudby bude žít invalidovna i dál. Šéfka Pražského filharmonického sboru Anna Moravcová se těší, že v invalidovně najde její hudební uskupení vůbec první své stálé útočiště, a to za téměř 90 let svého působení.
4: Od akusticky ideálně dimenzované zkušebny až po individuální cvičebny pro neustálý hlasový rozvoj našich zpěváků.
2: Michael Ransdorf, Radio Impuls Praha.
1: Západočeská univerzita přijímá přihlášky do 10 kurzů pro veřejnost. Určené jsou pro všechny věkové kategorie. Nejblíž ke klasickému vysokoškolskému studiu je mimořádné studium.
5: Mimořádné studium je placené a může být způsob, jak se profesně posunout nebo se seznámit s novinkami v oboru. Zájemci si vybírají předměty, navštěvují stejné přednášky jako studenti univerzity a skládají zápočty i zkoušky. V zimním semestru mohou vybírat z 80 předmětů, zaměřených třeba na psychologii, právo nebo matematiku. Praktičtěji je zaměřené celoživotní vzdělávání. Od podzimu startují i dětské univerzity nebo univerzita třetího věku. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Lánská lesní správa chystá expozici pro veřejnost. Otevřít by se mohla příští rok na podzim. Postupně se v místních lesích upravuje i systém hospodaření. Ubylo například přemnožené zvěře. Lesy hospodáři postupně obnovují, a to i přirozenou cestou. Zároveň se v budoucnu zvýší podíl pastevních ploch, které nahradí některé přestárlé porosty a poslouží zvěři. LSL je příspěvkovou organizací prezidentské kanceláře. Většinu tvoří lesy, součástí je lánská obora. Ve čtvrtek čekáme většinou polojasno, večer oblačno a oteplí se na 24 až 29 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Počet obětí bleskových povodní v Nepálu půjde do stovek. Nepálská policie večer našla na hranici s Tibetem na 160 mrtvých. Jak uvedla agentura AFP, na čínské straně hranice se pohřešuje dalších 265 lidí. V obou zemích probíhají rozsáhlé záchranné akce ve snaze najít stovky pohřešovaných. Mezi těmi je převážná část cizinců. Český konzulát v Dillí večer neměl informaci, že by mezi pohřešovanými byl český občan. Odborníci se po analýze satelitních snímků zasažené oblasti domnívají, že bleskovou povodeň a sesuvy půdy zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, který se následně zřítil do údolí. Rozvodněné řeky pak podle úřadů odnesly celé vesnice i části infrastruktury. A zpátky domů. Rozhodnutí sněmovny ohledně rozpočtové novely prezident respektuje. Nepřekvapilo ho. Argumenty, které Petra Pavla vedly k vetování zákona, dál platí. Očekával ale, že se s jeho argumenty vláda při projednávání ve sněmovně věcně vypořádá, což se nestalo. Pavlovo veto sněmovna přehlasovala koaliční většinou. Hlava státu zdůvodnila veto mimo jiné tím, že novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Oslabuje také poslaneckou kontrolu veřejných peněz ve prospěch vlády. Podle vlády předloha umožní kromě jiného o několik let déle než nyní navyšovat obranné výdaje. Opozice se obává většího utrácení a růstu dluhu. Obrátí se proto na ústavní soud. Slovenská vláda chce lékařům zakázat odmítnutí pacienta. Slováci se podobně jako Češi ve dveřích do ambulancí setkávají s oznámením, že nové pacienty už nepřijímají.
2: Častým důvodem odmítnutí je, že lékaři mají pacientů velmi veľa. Rezort zdravotnictva proto přichází s radikálním řešením. Specialistům zakáže pacienta odmítnout. Samotným lékařům to nepřijde férové. Specializovaných ambulancí je totiž nedostatok. Čekací doby se tak prodlouží a pacient dostane termín možno aj o rok. Nový zákon sa ešte pripomienkuje, tak aby pacient nezostal na pospas právnej neistoty a zaviedla sa aj účinná kontrola. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Nápor turistů ve Zlínském kraji byl v létě enormní a ještě nekončí. Lidé míří na tradiční místa, často si vybírají i méně známé cíle.
3: Součty ještě nejsou zdaleka hotovy, třeba že největší nápor turistů, především rodin s dětmi, zvolna končí. Jedničkou ve Zlínském kraji určitě zůstává Zlínská zoologická zahrada. Hojně návštěvníků hlásí kroměřížský arcibiskupský zámek, stejně tak hrad Buchlov nebo sousedící státní zámek v Buchlovicích. Ovšem, turisté objevují i cíle nové. Na Slovácku například jinou zoo neboli kovozoo ve Starém městě. Archeoskanzen v Modré a stálicí je určitě Baťův kanál. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: Fotbalisté druholigové Karviné padli. Neobhájí tak triumf v domácím poháru. Už ve druhém kole překvapivě prohráli na hřišti divizních Kozlovic 4-5 na penalty. Vedle Baníku dnes vstoupilo do Molkapu i dalších 7 prvoligových mužstev. Fotbalisté Zbrojovky Brno, Mladá Boleslav, Artis, Teplice či Liberec. Zlín a Bohemians postoupili už v úterý. Pětice pohárových účastníků, tedy Hradec Králové, Jablonec, Plzeň a pražské celky Slavia a Sparta, stejně jako vítěz nadstavbové skupiny o umístění z minulé sezóny nejvyšší soutěže Olomouc, zasáhne do hry až ve třetím kole. Ve čtvrtek přijde oteplení. Naměříme 24 až 29 stupňů a bude polojasno. Večer postupně oblačno.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

tak ještě tenhle flakon šmolkový denim blue. Ne zrovna ostrou břitvu, štangli salámu, půl tuctu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději

0: A nejde mi tak dlouho otevřít. Zvoní. A co slyším? Zvoním. Otevři, nebo tě...
1: Mám otevřít, nebo mě.
0: Zvoním. Nedráždi mě.

0: začnu řádit jako zběsilej golem. Buší. Otevři, nebo z těch dveří udělám tunel. Buší. Nechci, aby se ve mně probudilo zvíře.
1: Bullshit!

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: jednu.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Do Nepálu už proudí mezinárodní pomoc. Evropská unie aktivovala svůj satelitní monitorovací systém Copernicus na podporu záchranářských prací. Světová zdravotnická organizace do země vyslala nouzové zdravotnické zásoby. Sbírky na pomoc lidem v Nepálu vyhlásily i humanitární organizace Člověk v tísni a ADRA. Nepálské úřady dříve informovaly, že pohřešují na 400 lidí, převážnou většinou cizinců. Češi zatím podle dostupných důkazů mezi pohřešovanými nejsou. Přívalová povodeň zasáhla několik oblastí v severním Nepálu. Rozvodněné řeky podle úřadů odnesly celé vesnice, domy a části infrastruktury. Na snímcích a videích z oblasti je vidět, jak voda strhla most a několik vícepatrových budov. Utržená zemina zavalila budovy i s prchajícími lidmi. Meta vyklouzla ze soudního líčení kvůli závislosti dětí na sítích. Americký technologický gigant se dohodl na mimosoudním urovnání. Vedením 30 amerických států zaplatí v přepočtu víc než 370 miliard korun. Společnost také slíbila, že provede významné změny pro používání sociálních sítí mladistvými Američany, včetně denních časových limitů, nočních blokací, opatření pro ověřování věku a kontroly obsahu přiměřeně věku. Má tak bránit šikaně a šíření škodlivého obsahu. Téměř 30 států USA firmu už před 3 lety obvinili z toho, že platformy Facebook a Instagram vědomě navrhla tak, aby vyvolávaly závislost a zatajovala to před veřejností. Agentury zdůrazňují, že jde o klíčový spor, který měl tato tvrzení prověřit. Meta pochybení popřela. Budoucností českých polí může být soja. Ta je zatím vysetá jen na 1,5% tuzemské orné půdy. Prezident agrární komory Jan Doležal má za to, že soje může vyhovovat i naše podnebí.
2: Ty vyšší teploty snáší trochu lépe, dokonce je to i žádoucí třeba, aby dozrála, aby ty vyšší teploty byly. Té soji si myslím, že se bude objevovat třeba víc. Koneckonců soje olejnina stejně jako je řepka.
1: Soja může najít široké využití. Vyrábějí se z ní oleje, využít se dá i jako krmivo pro hospodářská zvířata. 7 školek se sloučí v jednu. K takovému kroku přistoupil Severočeský Turnov. Novela školského zákona totiž určuje minimální počet žáků, kterých musí být ve školách a školkách 180. Místostarostka Petra Houšková říká, že změna bude viditelná jenom na papíře.
3: Co se týká chodu jednotlivých škol, tak by nemělo být nic patrno. Školy zůstávají na svém místě, zůstávají tam pedagogické týmy. My se snažíme naplnit legislativní podmínku.
1: Povinných 180 dětí splňuje v Turnově jediná školka. Organizační změna tamních školek proběhne 1. ledna 2028. Írán cílí i na Prahu. Íránské ozbrojené síly zařadily na seznam svých vojenských cílů několik perskojazyčných médií sídlících v zahraničí, včetně stanice Radio Farda. Tu provozuje americká stanice Radio Svobodná Evropa, Radio Svoboda, která sídlí v Praze. Írán tato média obvinil ze spolupráce s americkými a izraelskými rozvědkami. Od začátku války proti Íránu, kterou USA a Izrael rozpoutali na konci února, íránský režim ještě zesílil kontrolu nad médií i šířením informací a mnoho týdnů blokoval připojení k internetu. Kanoista Martin Fuchsa vykročil na mistrovství světa za zlatým hetrikem na olympijském kilometru hladkým postupem z rozjížďky. Jedna z hlavních medailových nadějí české výpravy v Poznani zvládla suverénně i odpolední úvodní start na trati 500 metrů. Na té byl Fuchsa 2x za sebou stříbrný. Z rozjížděk pak postoupily i všechny další české posádky. Finálové jízdy jednotlivých disciplín jsou v Poznani na programu od pátku do neděle. Ve čtvrtek čekáme většinou polojasno, večer bude oblačnost částečně přibývat, oteplí se na 24 až 29 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

anubosem. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu spí.

U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Počet obětí bleskových povodní v Nepálu půjde do stovek. Nepálská policie večer našla na hranici s Tibetem na 160 mrtvých. Jak uvedla agentura AFP, na čínské straně hranice se pohřešuje dalších 260.